0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Siva! No.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je jak krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda po zadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Chess.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
3: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.

0: Je úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Ten první vstup je takový geniální v tom, že může být krátký, každý čeká na zprávy, Rádia Čas, ale navíc si člověk ověří, jako jak mu funguje mozek, jak mu funguje pusa, zvlášť uprostřed pracovního týdne, což je právě dneska, že jo? Takže středa, 23. září, navíc první podzimní den, ano, astronomický podzim nám začal, zatím to mluví, Radim Sobislav Bednář jméno mé, kde je Lenča, to se dozvíte za chvíli, kde je kolega Martin Fabík, to vám řeknu hned, protože právě ten připravil čerstvé zprávy, takže dobré ráno Moravo, pomalunku startuje a pohodu všem. Kdykoliv i online na cazradio.cz, takže žádné útěky do světa, i tam jsme pro vás, pěkně na internetu. Oh yes.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 872.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. Na Olomoucku v oblasti Náměšť na Hané střetl se zde vlak s osobním vozidlem. Na místě je policie. A pozornost se vyplatí na dálnici D52 v oblasti Brno-Venkov, poblíž Sobotovic. Kvůli opravám silnic je omezený provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku ze škol mizí sladké nápoje. Nová vyhláška od září upravuje pitný režim a omezuje sladké nápoje. Některé školy proto dětem nabízejí hlavně obyčejnou vodu, kterou si mohou načepovat i ze speciálních zařízení. Pití vody se tak pro děti může stát nejen zdravější, ale i docela zábavnou součástí školního dne.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční se zde další ročník oblíbené akce Talent City. Pro školáky bude připravených 90 různých dílen, kde si sami vyzkouší zajímavé věci z techniky, vědy nebo umění. Přerov chystá bezpečnější a modernější křižovatku. Rekonstrukce světelného řízení čeká ulici Kojetínskou a Husovu a přinese nové signalizační zařízení pro pohodlnější a plynulejší provoz řidičů, chodců i cyklistů. Více dodává mluvčí města Lenka Chalupová.
3: Nová křižovatka bude vybavena modernými LED návěstidly a videodetektory, umožní efektivnější řízení dopravy. Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktní bezdotykovým ovládáním.
0: Pokud vše půjde podle plánu a podaří se schválit všechny potřebné kroky, mohla by rekonstrukce začít v polovině roku 2027.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české tenistky v Šenčenu postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Proti Velké Británii vyhrály oba zápasy a celkově zvítězili 2-0. V semifinále se Češky utkají se Španělskem nebo Kazachstánem. Dnes bude skoro jasno až oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
4: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Krásný den, moji milí, teď už podzimní, pokud se nepletu, někdy nad ránem, někdy po druhé hodině začal astronomický podzim. Takhle, co se týče ranních teplot, je to znát, ale nevím, jestli jste to zaznamenali a slyšeli, já začínám optimisticky. Ty další podzimní dny, hlavně přelom týdne a víkendu a potom dál, budou ve znamení babího léta a v některých částech Evropy opravdu i rekordní na teploty, jo. Takže rozhodně to není tak, jakože teď už se budeme všichni celou dobu halit do kabátů a tak dál. První dobrá zpráva. Druhá, kalendář zdobí nádherné jméno. Obvykle se nám vybaví, nebo tak člověk si představí nějakou tu televizní pohádku, kde se takhle jmenují kuchařky a podobně. Nicméně já mám pro něho velkou slabost a myslím, že maminky by se mohly inspirovat, zatím ještě nerozhodnuté nastávající maminky, takže tímto zdravím všechny Berty, Bertičky. Je krásné jméno. První podzimní den a Berta v kalendáři, alespoň tedy v roce 2026. No, radím sobě slabednář, když jsme u těch men, obvykle ve dvou s Lenčou, ale přece jenom je dobré ještě položit v posteli, popít nějaký ten čaj, protože marodit jeden den to asi nedává logiku. Tímto zdravím vás všechny, kteří jste v podobném stavu těla i duše. Dávejte na sebe pozor, oňuňávejte se a my budeme hrát, protože hudba je lék. Na Rádiu Čas rozhodně ano.

0: Krásné ráno s Radimem na Rádio Čas, 23. zářijový den, já se tady usmívám, ale jako ne vždycky tomu tak je, když člověk přijde do práce. Takhle, přesněji řečeno, já se držím té filozofie, že i když člověka něco bolí, ať už na těle nebo na duši, tak by to moc neměl dát znát ani tomu svému okolí, to máte stejné, jako když vás naštve, že se na vás mračí prodavačka u pokladny, že jo? Takže po ránu taky nechcete mračení, když vám občas jako prozradíme, co nás sejří nebo bolí a tak dál. No, takových 10 minut zpátky jsem měl podobné pocity, tak říkám, radši vám o tom popovídám. Ti, kteří nás sledují pravidelně na televizi Relax, tak tímto zdravím, dobrý den. V pořadu Ranní káva s Rádiem Čas, jo, můžete s nás dát ráno, opáčko z předchozího dne, ale kdykoliv taky v průběhu dne nebo o víkendu, jo, na televizi Relax, tam je víc možností. No a to naše studio je tak chráněno takovými speciálními clonami, aby to jednak dobře vypadalo, aby tady nešlo moc sluníčko. Já jim říkám vosa, nejsou sice tady černožluté, ale spíš šedožluté, ale ty clony mají svoje vlastní pořadí, protože jsou v takovém jakoby pořadači, takovém sborníku, no a prostě ty rolety musíte dát jako hezky podle sebe, jo. Od jedničky do sedmičky, my dokonce s Lenčou máme jakoby očíslované. Každý den je to úplně jinak, jo, protože kolegáčci si je roztáhnou, potom samozřejmě se musí ráno dělat, což je logické, úklid kolem oken. Takže největší výzva, když takhle přijdete mezi tou 5., 6. hodinou do práce, postavit se k těm clonám. A teď je jedna možnost. Buď máte velké štěstí a dáte to za 10-15 vteřin, to se mi podařilo, dneska jsem tam stál takových 3 až 5 minut. Já teda myslím, že tu zadní mezeru, že Jirko, to je náš rejža, v televizi Relax jsem udělal menší, takže ta žlutá by měla být větší, ale jinak jako za ten porod, co mám za sebou, jako bych se měl pochválit. Jak říkám, lepší je to vidět, takže kdyby něco televize Relax, počkejte, v přímém přenosu náš rejža Jirka, aha, ano, je poloviční, trpím, no. Dovolíte mi odskočit v přímém přenosu? Já si když tak s tebou stáhnu mikrofon, protože tohle musíme napravit. Uvidíme aspoň, jak je ohyblivý. Jo, to jde, dívejte se. Já jsem se svým mikrofonem v životě nedostal na druhou stranu. Teď si připadám jako zpěvák někde ve studiu, který nahrává svůj přelomový hit, na nic dobře, Jirko. No jo, no, jak to upravím, ale já jsem se s tím mořil už předtím. Já myslím, že budu muset posouvat úplně všechno. Aspoň, jak víte, jak tady žijeme. Za co je třeba člověk i placen, aby to hezky logisticky vypadalo, víte co? Jak se to tak říká, když člověk nemá co říct, já vám pustím hezkou písničku a propoh na Rádiu Čas platí hity, které milujete a jdu se na to ještě podívat, jo? Mějte den spíš OK než KO a pohodovou středu s Rádiem Čas.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Bude to krásné, hravé ráno a vlastně celá středa už vyloženě podzimní, ale na počasí si moc nehrajeme na Radio Čas, protože i dneska až sedmkrát za den. Až sedmkrát za den, přesně řečeno takhle. My budeme volat sedmkrát, ale vy až sedmkrát za den můžete vyhrát 1000 korun. Důležité je zvednout sluchátko, pokud jste zaregistrovaní do soutěže Zlatá věta Radio Čas, to je jasné, že jo? A pak nám říct tu aktuální zlatou větu. Jak se registrovat? Jako jednodušší už to být nemůže. Náš web cz.radio.cz najdete kolonku Zlatá věta, vyplníte potřebné údaje a jste ve hře, jo? Myslím, že včera ráno se dařilo, to jako musím poděkovat všem věrným, kteří byli připraveni už takhle na značkách, protože to volání, dejme tomu plus minus kdykoliv mezi 6. a 18. hodinou, takový ten běžný den, jo? Takže někdy to je štěstí, někdy ne, ale vy jste teď rozhodně vychytali chvilku, kdy tu zlatou větu uslyšíte. Takže můžu? Fajn. S námi je i cesta kratší. To se mi hodně líbí. To je taková dopravní, zvlášť po ránu hodně aktuální, takže ještě jednou zapište si. S námi je i cesta kratší. Aktuální zlatá věta na Rádiu Čas. A protože je 6:45 a protože ranní skřivaní si žádají astrologické rady, Milan je v záloze.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Také ve středu bude na nebi panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných. Těch nesouladných bude málo a jak už je to obvykle, budou mít souvislost s prožívanými emocemi. Bude tak dobré se na to zaměřit, vycházet si vstříc a být pokud možno v klidu a v pohodě. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou bystří a pohotoví. Váhy mohou řešit spory s mocnými a vodnářům se bude dařit v realizaci snadných zisků. Býci budou úspěšní v uměleckých aktivitách. Pány mohou snadno prosazovat svou a kozorozy by se mohly setkat s nějakými podrazy či podvody. Štíři budou bojovat se svody milostnými. Ryby mohou být poněkud zpomalené a radci se zřejmě budou nacházet pod větším tlakem. Lby budou mít své úsilí zaměřeno na výdělečné aktivity. Střelci by neměli mít problém pustit se do čehokoliv a berani budou zápasit se svou lenivostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Rádio Čas.

0: Já už to dneska omílal několikrát, mimochodem krásné dobré ráno, s rádiem Čas. Máme podzim, opravdu první podzimní den je tady, tentokrát jsme si počkali až na 23. září, ale nad ránem prostě se to stalo, probudili jsme se, takhle svět se nezmění, jede dál, ale opravdu už jsme v tom podzimním módu a tak je čas zbilancovat. A mě dneska zajímá a vlastně všechny naše kolegáčky ve středu, jakou známku byste tomu letošnímu létu, které máme čerstvě za sebou dali, jo? To znamená jednička jako ve škole, klidně jednička s hvězdičkou, báječné teploty, žádné extrémní výpady podle vás, teda výpadky počasí, asi takhle jsem to chtěl říct. Pětka, naprostý propadák, nepovedlo se. Já teda s dovolením začnu a nechci se rouhat a omlouvám se matce přírodě, nicméně tentokrát je to u mě tak jako za čtyři. Jo, za čtyři. Nebudu dávat propadák, protože, jak říkám, mohlo by být mnohem hůř, ale ty čtyřicítky, takové ty dvě série po čtyřicítkách, kdy měl člověk strach nejenom o sebe, ale hlavně o ty své nejbližší, jo, třeba rodiče v seniorském věku a kamarády hodně nemocní a tak dále. Teď jsme fakt jako doufali, že to doslova přežijeme, tak to bylo úmorné, jo. Takže u mě za čtyři, podíváme se, co facebookový národ, dvě minus málo teplých dnů. Jak by řekla moje dcera, teplota na 42, značka Ideál. Dobře, Marčo, tak to se asi nepotkáme. Já dávám jednička absolutní spokojenost. Dobře, Marcelko. Pavla, letošní léto se mnou zamávalo, pro mě už bylo moc vedro, dávám pětku, no konečně trošku můj člověk. Já už poslední roky, nevím, jak to máte vy, moc počasí nevnímám, ani nekoukám na předpověď počasí. Já jsem totiž kdysi jako neměl léto v lásce, že jo, takový jakoby velký chlapeček, který se hodně potil, pak jsem to nechal být, a letošní léto mě přesvědčilo, že jsem pořád spíš teda ten jarně, ale hlavně zimní typ, no. Tak jo, máme to za sebou, můžeme bilancovat a poprosím stejnou otevřenost i WhatsAppový národ, jo. Ten se probouzí, navíc dostal teď otázku, takže ještě jednou naše číslo 77 66 12 800. Pište, klidně nahrávejte, my vás rádi slyšíme a známkujte.
1: Radio Čas.

0: Krásný čas, s rádiem čas, nevím, jestli máte fázi usínací, teď běháte po bytě a vůbec mě nevnímáte, nebo jste se mohli zastavit třeba u snídaně a poslechnout si. Nicméně chci mezi vás poslat za náš tým dobrou zprávu, protože těch není nikdy dost. Dokonce jsem poslední dva nebo tři dny musel na různých příspěvcích na internetu, jak se člověk po večerech scrolluje, dávat tlačítko nemám zájem, aby mu ti strašáci, kteří je teď všude hodně. A pokud to nejsou strašidelné zprávy, tak takové ty, kde je negace, jo, tak to člověk musí prostě omezovat, tak říkám. Pojďme poslat trošku té pohody i ve středu, první podzimní den, prostřednictvím rádia čas. Ten pozitivní pozdrav je z Oklahomy, z amerického Oklahoma City, a jsem úplně přesný, kde hasiči zasahovali u pána, který sekal trávník a udělalo se mu nevolno, měl srdeční slabost, tak samozřejmě poskytli první pomoc, samozřejmě zavolali sanitku, pak už by to tak samozřejmě nebylo, ale oni to jako samozřejmě brali, protože když pána odvezli, klepu to, myslím, že už je v pořádku, tak oni mu ten trávník napolo posekaný dosekali. Je z toho i video, když tak můžete zhlédnout na televizi Relax, kde běží pořad Ranní káva s rádiem čas, no a nebo mrkněte na novinky.cz, já vás navedu, protože jako je to pár vteřin, člověk si to pustí a udělá si takové to je... To je vždycky o tom člověčenství. Já říkám, srdcaři ještě nevymřeli a měli by je pozlatit. A konec konců páni hasiči, a myslím, že to platí i pro ty české a vůbec všechny jakoby, z toho záchranářského a medicínského sboru, nám ukázali, že to není práce, ale poslání. No. Tak jo, klobouček, malá slzička, což mi připomíná, že hodně o dobrých věcech a dobrých lidech to bude už brzy za pár týdnů. Připomínám, že mezi 6. a 9. chystáme jak my, tak kolegové z Rádia Čas Rok pěkně dohromady. Moderátorský maraton Rádia Čas. 3 dny s vámi budeme od rána do večera, mezi tou 6. a 18. hodinou, no a v pátek 9. bychom to všechno pro dobrou věc vyhodnotili. Samozřejmě budeme vybírat penízky, pro koho to se včas dozvíte, ale já doufám, že to bude velké a silné, podobně jako tento malý velký případ z Oklahomy. Takže teď jsem chtěl dělat houkačku či co, nevím proč, tak já si udělám takové to jakože jsem dojatý jako ten vlk a jedeme dál.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

Ranní pozdravení i pro WhatsAppový národ, protože Facebook, nebo ten, kdo prostě byl s námi na Facebooku, tak odpovídal třeba přes noc. Dneska první podzimní den sondujeme, jakou známku byste dali letošnímu létu, které skončilo, tedy to astronomické, takže od jedničky naprostá klasika, včetně počasí a podobně, pětka, ajajajajaj, jo. Ahoj, tak počasí mám nejradši tak 20 až 25 stupňů a klidně bych to bral celoročně. Tento rok byl opravdu pro mě hrozný, takže dávám pětku s pozdravem Michal Solomouce. Já to cením jako upřímnost, to byla první vlaštovka, já se ještě podívám na další facebookové. Markétko, já vás mám rád, ale jednička s hvězdičkou, skvělé, bomba, miluji teplé dny, ještě tam dá smajlík, dobře, je vám odpuštěno, ale jo, jsou tam takhle jako jedničky s hvězdičkou a pětky jako většinou nic mezi tím, bylo to fajn, ale pětka, vedro, píše Hanka, zkusím třeba nějaké jiné číslo, 2 minus už jsem říkal, no tak uvidíme, jak se nám to vyvrbí, nicméně, co se týče počasí, ale víc už prozrazovat nemůžu, tak pro vás mám za chvíli, to není výzva, spíš jako takovou jako sociální sondu, jestli nám porozumíte. Hned, co si připraví přípravu kolega Martin Fabík, tak se tady dneska ráno poprvé objeví a musíme něco probrat. On to ještě neví, ale já to nutně musím probrat. Takže dobré ráno, Moravo, a pohodový den. Rádio Čas. Hity.

0: Já jsem vám něco slíbil a když slíbím, tak většinou dodržím. Kolega Martin Fabík ve studiu Rádia Čas. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Hezkou směnu i tobě.
1: Děkuji.
0: Samozřejmě, že si v průběhu rána dáme několik výzev, podíváme se do kalendáře a podobně. Ty jsi taky něco připravil, jako jestli mi ještě funguje mozek a tak dál. Ptám se všech, zeptám se i tebe, to je první otázka. jsem zapomněl, co se chci zeptat. Přitom to říkám už asi po páté. Dneska začal podzim. Takže jakou dneska známku, ano, dneska je astronomický podzim a podobně, jakou známku bys dal letošnímu létu a proč? Jednička s hvězdičkou samozřejmě nejlepší, pětka nejhorší.
1: 3 minus.
0: No povídej, přeháněj, já jsem dával 4, no.
1: Vedro bylo už dlouho, už to trvalo moc dlouho a já miluju podzim a chlad a zimu.
0: Tak to jsme dva, to se shodneme. Jak ty si vlastně zvládal ty 40, protože tam byly ty dvě velké fáze a tak dál. A klidně si to pošoupni k sobě, ať tě trošku slyším.
1: Já jsem neměl klimatizaci v autě, teď už mám, ale bylo to náročné v tom jako v autě hlavně.
0: Ale nežiješ v autě, že ne?
1: Ne, tam jenom spím.
0: Ne, ale to bylo opravdu jako šílené. A říkám, strach o ty blízké, jo? Jestli to dají, nakonec mám pocit, že to dali víc než já.
1: No já jsem měl taky problém hodně, no.
0: No, já jsem říkal, že Marťu zavolám z ještě jednoho důvodu. Teď pokud nás poslouchá a jste schopni vnímat. My jsme totiž měli včera v redakci Rádia Čas takovou diskuzi, ale byla to velmi veselá diskuze a vlastně směřovala spíš jako k Marcelce, jo, která byla úplně z nás úplně hotová takzvaně, protože Marcelka je taková královna jazyka českého, dá se
1: přesně
0: říct.
1: Tak,
0: jo. No a my jsme oba dva použili výraz pro jednu věc, neříkej ještě.
1: Ještě ne. A
0: chceme se vás jenom zeptat, jestli nám rozumíte. Jo? A v podstatě jenom můžu naznačit, že se to týká i dnešního tématu, že jo? Můžeme to takhle říct. Takže Marťa totiž řekl, já použiju nějakou univerzální větu, dneska sačí a já, a má to stejný výraz, dneska draždí. Takže dneska sačí a dneska draždí. Marťo, poprosím tě o telefonní číslo našeho WhatsAppu.
1: 7766 12 800.
0: Tohle není oficiální anketní otázka, to je pro tuto chvíli třeba docela, nebo než přijdeš na výš, nevíš, tak to potom jako zbilancujeme.
1: Zvědavej, no.
0: Jestli víte, jestli to znáte a co to znamená. Jo, Marťo, klidně to řekni, protože já jsem to tak...
1: Jako v překladu, co to znamená?
0: Ne, řekni ještě jednou, jak to říkáš ty.
1: No venku sačí.
0: Dneska! Já jsem právě to nechtěl tak...
1: Ježišmarjana, pardon.
0: Ježišmarja, dámy a pánové, Martin Fabík,
1: no,
0: přesně, ano, tak jo.
1: Já se mluvám.
0: Dobře, takže dneska sačí, nic jste neslyšeli a dneska draždí, jo? Tak jestli jste to někdy slyšeli, co to tak znamená, tipněte si, jestli máte chvilku na WhatsApp, rádio a čas a klidně nemluvte i audio. Martine Fabíku, mám s tebou řeč.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

Stejně je to zvláštní, jak opravdu platí 100 lidí, 100 chutí, a to může platit jak pro jídlo, tak pro muziku na Rádio Čas. S přáním hezkého rána, užívejte den podzimní, ale prostě doufám, že pohodový. A platí to i pro sport a podobně, protože já, co se týče fanouškovství nebo povědomí o tom, co je sport, prakticky nemám. Pozor, poznám rozdíl mezi hokejem a fotbalem třeba a poznám jako některé slavné legendy a myslím, že Messi taková legenda je. A dokonce se mi to bude dobře pamatovat, protože ve chvíli, kdy začne moderátorský maraton Rádia Čas, letos tedy 6. října, tak právě 6. října má Lionel Messi odehrát svůj poslední zápas za Argentínu. V Buenos Aires se bude loučit s národním týmem, bude to proti Beninu, takže po více než 20 letech dokonce tady mám jakoby pozor, to teď nevím, nemám to nazbírané, nejsem bosák, ale ta bilance je neuvěřitelná, jo? Za Argentínu nazbíral 207 gólů, pardon, teď jsem mu trošku přidal. Bylo to 207 startů a 125 gólů, že jo, ale i tak mega výkon. Titul mistra světa rok 2022, dvě vítězství Copa America, takže jako klobouček, no. A hlavně, když v poslední době opravdu vydávám různé zápasy, tak nějak jako ve zprávách, kde tam pobíhá, tak bývá hodně dojatý a lidi to zpívají s ním už teď několik týdnů dopředu, no. Tak jako je to pojem a jak říkám, je kouzelné, jak každý máme něco. A teď pozor, jo, teď malá filozofická chvilka. Ale je důležité si to nehanět a vždycky podporovat, hlavně pokud jsou to blízký, ty jejich jakoby záliby a lásky a nadšení pro věc, protože to je krásné pro něco žít. Tak pokud to žijete s Rádiem Čas, třeba pro zlatou větu, a protože jsem teď jako mírně dojatý, tak já vám ji zopakuju, protože dneska budeme hrát až 7x a můžeme začít kdykoliv, třeba i teď ráno, jo. Takže pro dnešní den zlatá věta Rádia Čas zní: s námi je i cesta kratší. Tak je to prosté. Yes.

Tak jsem se právě teď přistihl, že jsem do sebe naládoval jako už poměrně zralý banán zhruba za 5-10 vteřin, byl velký hlad. Chápu všechny, kteří nestíhají a kterým ten hlad opravdu dělá jako paseku, jsou potom jakoby mrzutí na své blízké a podobně a potřebují něco do žaludku. Zase jako nechápu, kdyby se tak dělo za volantem, protože takhle, jo, ať jsme féroví. Za Rádio Čas zdravím úplně všechny, za volantem řidiče, řidičky. O dámách se občas povídá, že chytají pokuty za to, že prostě se během jízdy líčí. Já tady doufám, že dneska už je to jenom klišé, že se tak opravdu neděje, i když teď se možná některé pousmály v autě. To zrovna dělám a tak dál. Nicméně, je teď znám australský příklad a případ, bylo to kousek od Brisbane, teď na začátku září, kdy policie stavěla muže, který, cituji, řídil na nějaký čas z koleny a ten důvod pro to, ne, že by byl blázen, ale měl hlad prostě a on si rukama během té jízdy, mimochodem opravdu jako traffic, jak se říká, jako docela šílená dopravní situace, tak si během toho mazal bagel, takovou tu jakoby australskou housku s nějakou pomazánkou nebo máslem. Vysvětlil to tím, já říká, vím, že jsem vůl, ale prostě měl jsem velký hlad. V policisté mu řekli, ano, jste vůl, navíc jedete v nezaregistrovaném autě, takže 3 bodíky a přepočtu na naše nějakých 16 tisíc korun, což asi trošku zabolí, člověka to poučí, ale nevím, jak se to potom doma vysvětluje manželce. Proč si dostal takovou pokutu, řídil si rychle? Ne, mazal jsem si bagel. A kde byly ruce? No to byly na tom bagelu. Kde byly nohy? Těma jsem řídil. Dobře, v každém případě tohle to je ten typ zajímavosti, která se dává jako perlička, ale ne jako návod. Všem dobrý dojezd do cíle, ať už jdete do práce za svou láskou, na rodinnou návštěvu, i když jako jezdí se na rodinné návštěvy krátce před 7 hodinou ranní uprostřed pracovního týdne? You never know. Hity, které milujete, s Radimem na Rádiu Čas. Krásný den. Hity.

0: Malé velké ranní pozdravení za celý tým Rádia Čas. Dneska můžete dávat známku uplynulému létu, protože začal nám podzim, takže od jedničky do pětky pěkně jako ve škole, pětka je nejhorší, jakou známku byste dali letošnímu létu. Využijte jak WhatsApp Rádia Čas, tak Facebook, můžete napsat, namluvit audio o jak je libo. Ještě jsme k tomu, a řekl jsem tak trošku k tématu, měli výrazy, které používám já i kolega Martin Fabík. Kolegyně Marcelka Fabiánová z nich byla úplně vedle, že to v životě neslyšela. A je to výraz, kdybychom řekli větu venku sačí, to říká Martin, a já říkám venku draždí. Sačí a draždí, ale má to jako jeden význam. Znáte ho? Když tak si jenom tipněte, pár tipů už nám přišlo, WhatsApp číslo ideál 776612800. Jenom takové povědomí, taková sociologická sonda, kde se vlastně nacházíte a jestli nám trošku rozumíte. No, jak říkám, snažíme se všemi jazyky, kdykoliv do světa i online na cezradio.cz. Další hity, které milujete, a čerstvé zprávy s Martinem.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Jedu vlakem Českých drah.
12: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.

0: Aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Orlovská. Motorka srazila chodce. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno-Tuřany v ulici Kaštanová. Osobní auto se střetlo s chodcem. I tady zasahují záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku mohou lidé dostat za prevenci až 1500 korun. Týkat se to má lidí ve věku od 45 do 65 let.

0: Plus by změny mohly začít platit od roku 2028.
1: Morava aktuálně.
0: V Havířově by se v budoucnu mohly usadit divocí koně a pratuři. Město plánuje proměnit přírodní památku Mokřad u Rondelu na atraktivní přírodní areál, kde by tito velcí biložravci pomáhali s přirozenou pastvou a údržbou krajiny. Více nám řekla mluvčí města Rozálie Seidel Pokorná.
2: Pratuři a exmorští koně by v budoucnu mohly pomáhat s přirozenou péčí o krajinu v Mokřadu u Rondlu. O jejich možném zapojení do připravovaného projektu diskutovali přímo v lokalitě zástupci statutárního města Havířova a Zoo Zlín.
0: Cejle na Jihlavsku se stala nejrozkvětlejší obcí Evropy. V mezinárodní soutěži získala zlatou medaili za péči o obec a zapojení místních obyvatel. Do příprav se zapojilo asi 80 lidí z obce.
1: Rádio Čas Sport.
0: V hokejové extralize Liberec porazil Pardubice 5-4. Pro Liberec je to první výhra v nové sezóně. Jedním gólem přispěl i teprve 17-letý Lukáš Kachlíř. Mladá Boleslav pak vyhrála na Spartě 5-3.

milujete. Tak já jenom hlásím, že v rámci Zlaté věty Rádia Čas už to asi dlouho nevydržím a že mi dost svrbí prsty. Jen tak na okraj. Znáte, pokud jste se registrovali do soutěže Aktuální zlatou větu, já ji znám? Tak mimo jiné zní, s námi je i cesta kratší. Kdyby něco zapište si, třeba se bude hodit. V této hodině. Do půl hodiny. Možná za chvilku. Jinak radím se Vyslav Bednář, jméno mé, za tým Rádia Čas, hezkou středu. 3 minuty po 7, krásné ráno.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Krásné ráno, srovnáme si čas, máme 6 minut po 7 a teď se pobavíte, no možná taky ne, záleží jak budu rychlý, protože bednář bude telefonovat v přímém přenosu. Přesně tak, myslím, že je nejvyšší čas na to dát si první kolo zlaté věty. Všechno, co k ní potřebujete slyšet jednak v našem vysílání, ale taky na našem webu, kde konec konců najdete registraci k soutěži, jo, ale ono je nejlepší si poslechnout v přímém přenosu, jak to vlastně probíhá. Tak já bych vzal prvního pána na holení a pokud se nepletu, bude to opravdu pán, takže vytočím telefonní číslo. Bylo zaregistrováno tak, že se mi dobře píše, tak to možná bude na první dobrou tedy. Voláme Olinovi, jo? Tam,
2: u telefonu.
1: U mikrofonu. Oldřich, který je Olin, náš věrný posluchač, je to tak?
2: Ano, jsem to já.
1: Oldo, zdravím, protože jsem před chvílí jakoby koukal na vaše zprávy na WhatsAppu, k tomu se ještě dostaneme, nicméně. Tak dobře, tak jako budu dělat, že nevím, jo? Jak trávíte to ráno a přeju krásné ráno hlavně?
2: No, jsem zhůru do 6 hodin. Mm-hmm. Pročítám si SMSky v telefonu. A ležím ještě.
1: Ať to trošku prodlužuju, jo, takovou tu soutěžní náladu, tak nemůžu se nezeptat, co vy, protože nás začal nám podzim. Jak byste zhodnotil letošní léto od jedničky do pětky, pěkně jako ve škole?
2: No tak já jsem to už někomu, když si říkal, mě to jako tak nevadí, já mám celkem dobrou termoregulaci, takže nějaký takový vedra, nebo to mě to nevadí moc.
1: Vy jste jako to Švýcarsko, prostě absolutně neutrální, jo?
2: Takový pohodička, dobrá, no.
1: No, nicméně teď z vás asi potřebuji něco dostat, něco zásadního, protože volám v rámci zlaté věty, zaregistrovaný jste byl, proto vám teď volám, tak mě zajímá, jako jestli jste ji vychytal už takhle z rána, když jste očistil.
2: Ano, mám ji napsanou dokonce, protože těch věd vždycky bylo víc, takže to by se to nepletlo.
1: Ano.
2: Takže jestli můžu.
1: Zkuste.
2: S námi je i cesta kratší.
1: S námi je i cesta kratší. Jak říkám, to úplně ideální moto pro Rádio Čas, které hraje i pro všechny za volantem, že jo?
2: Ano.
1: Dneska, anebo aspoň v tuto chvíli ještě pořádně bez kave vás nehodlám trápit. Jak říkám, ukázkový příklad. Mimochodem všechny potřebné údaje od vás máme, takže brzy se ozve kolegyňka, která s vámi doladí ještě detaily. Čeká vás, Oldo, nebo Oline, dneska ještě něco? Vzhledem k tomu počasí, protože přece jenom je to ještě...
2: Jako jestli mě čeká něco dneska?
1: No, jestli vás něco čeká.
2: Čeká mě to, že teda vyrážíme s tlupou lidí do Nízkých Tater na Výšlapy.
1: Na
2: takže
1: vera.
2: Se pomaličku budu balit.
1: Je to pravidelný návrat, nebo máte premiéru, co se týče Tater?
2: Ne, my tam jezdíme už dlouhé roky. Střídáme Tatry vysoké, nízké, Fatru, jezdíme do Jeseníku, jezdíme do Krkonoš, to prostě jak se vždycky to něco
1: Olina,
2: vybere.
1: Olina, nezmar, to se mi líbí. Tak prosím vás, ať přeje počasí tak akorát na podobné Výšlapy, za chvilku přiběhnou, nebo spíš přiletí, nebo se dostanu na účet penízky a mějte se báječně, rád jsem vás slyšel.
2: Já moc krát děkuji, jste skvělý, děkuji vám ještě jednou. Naschledanou.
1: Objímám na dálku a když to bude stejně ukázkové i v dalších 6 případech dneska, budeme rádi jako malé děti. Hrajeme.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: Hity nejenom hudební, ale hádám, že brzy i knižní. Na Rádio Čas jednu novinku, která vyšla včera, poslední den astronomického léta, asi ještě musíme zmínit. Jinak přeju vám krásné středeční ráno. Ta knížka se jmenuje Diana, My Sister Swan Song, tedy labutí píseň. A Diana, to vám asi hned synklo, o kom bude řeč, protože ji napsal bratr zesnulé princezny Diany, Charles Spencer. Tam je napětí jako mezi královskou rodinou a touhletou aristokratickou rodinou prakticky od odchodu Diany, což bude příští rok 30 let, jestli dobře počítám, výrazné už delší dobu. No a tahle ta knížka to ještě posílila, protože prostě bratr to píše ze svého pohledu, vrací se i k tomu osudnému roku 97 i k rozloučení s Dianou, kde se hodně diskutovalo o tom, jako jestli by se ho měli zúčastnit i senátoři. Prince Charles prý měl, a teď cituji podle knihy, říct, buď bez obav, brzy na ní zapomeneme. A poté, což se nestává tak často, vydala královská rodina ohlášení, které bývá většinou takové jako načančené, takové velmi korektní, ale tentokrát král Karel III. Napsal, jeho veličenstvo si uvědomuje, že bolest ze ztráty sourozence může zatemnit rozum, ovlivnit úsudek a zkreslit vzpomínky způsobem, který ostatní i po mnoha letech od takové ztráty nemusí chápat. A tak to jde dál, je to velké napětí, které ovšem posiluje to, že předpokládám, obchody budou brzy prázdné a pulty budou volat, chceme další, uvidíme, no, jestli se to stane nový hit, anebo je to prostě bulvárek, v každém případě je o čem mluvit a lidé mají co číst takhle v podzimní čas, který začal právě dnes, tak já jenom připomínám, že sonduju, co letošní léto, jak se vám líbilo, buďte paní učitelka ve škole, dejte jedničku s hvězdičkou, dejte dva mínus, ale vždycky napište nebo namluvte proč, kdyby něco Facebook, kdyby něco WhatsApp, 776612800 a jsem rád, že tam na té druhé straně jste, takže pohodový týden, den a středu s Radimem.
1: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší důvod vstát z postele. Každý den na Rádiu Čas.

0: Až teď mi došlo při pohledu do kalendáře. Dneska je tedy středa 23. září, jo, první podzimní den i ve společnosti Rádia Čas. Až teď mi došlo, že přesně za dva měsíce už bude po všem, že to už budeme jenom bilancovat. Well, za dva měsíce bude po Megáči, kdy Rádio Čas bude slavit 28 let s vámi a letošní mega koncert pro všechny bezvalidě bude opravdu mega, protože vás čekají čtyři velké koncerty. Jenom připomínám Leny a speciální host Marpo. Taky řekl bych série, kde v podstatě každá písnička bude hit, což je Olympic. David Koller solo a v neposlední řadě víc než hodinová show fenoménu Europe, tedy švédská rocková kapela, která letos slaví svými koncerty po celé Evropě 40 let od vydání debutové desky Final Countdown. Dodnes si pamatuju, jak vypadala u nás doma, to byla jedna z prvních desek, kterou jsme měli i s prvním gramofonem. Nevím, jestli to tehdy byl nějaký jako levnější vydání, teď nemyslím samotné desky, ale toho obalu, protože byl papírový a pomalu se nám tak jakoby... No prostě opracovával, jak jsme si ji pořád čančali, protože já kromě úvodní písničky zbožňoval i baladu Kerry, tak doufám, že ji pánové vystřihnou taky, jo. Takže kdyby něco 21. listopadu v Mustang Aréně v Ostravě, předprodej běží na cazradio.cz a opravdu už moc času nezbývá. Těšíme se jako malé děti. Snad se uvidíme, halu zaplníme, stejně jako vaši duši a vaše uši teď zaplní astrologické rady Milana Gelnera. Hezký nový den, 7.21, pojďme na věc.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Také ve středu bude na nebi panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných. Těch nesouladných bude málo a jak už je to obvykle, budou mít souvislost s prožívanými emocemi. Bude tak dobré se na to zaměřit, vycházet si vstříc a být pokud možno v klidu a v pohodě. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou bystří a pohotoví. Váhy mohou řešit spory s mocnými a vodnářům se bude dařit v realizaci snadných zisků. Býci budou úspěšní v uměleckých aktivitách. Pany mohou snadno prosazovat svou a kozorozy by se mohly setkat s nějakými podrazy či podvody. Štíři budou bojovat se svody milostnými, ryby mohou být poněkud zpomalené a raci se zřejmě budou nacházet pod větším tlakem. Lvi budou mít své úsilí zaměřeno na výdělečné aktivity. Střelci by neměli mít problém pustit se do čehokoliv a berani budou zápasit se svou lenivostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů

0: Líp se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
1: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Tak si srovnáme čas za 2 minuty. Počkej, musím ještě zapnout nahrávání, ať to máme všechno zdokumentováno. Už to běží, jestli bude tady co dokumentovat, ale bude. Kolega Martin Favík ve studiu Rádia Čas. Ahoj,
1: dobré ráno.
0: My jsme zmínili i včerejší malou debatu, ale takovou jako lásky plnou v naší redakci, kdy kolegyně Marcelka Fabiánová byla hotová ze 2 slov, které jsme použili. Týkalo se to počasí a řekli jsme, že venku...
2: Sačí.
0: Případně venku draždí, jo, to byla moje věta, jo. Posluchač Olin, mimochodem gratulace, protože před chvíli vyhrál i zlatou větu, si tipnul toto.
3: Co se týká toho slovíčka, jestli to je správně draždí, tak bych si myslím, že by to mohlo být, že se zdražuje, ale možná je to blbost, ale nevadí, Olin.
0: Zkusil jste to, Oline. Nicméně další zpráva, která dorazila od Věrky. Dobrý den, sačí se u nás říká.

0: A když mží, druhý neznám, takže tak.
1: Aha, takže znají sladší, no.
0: Takže myslím, je to ono?
1: Je více známější než draždí. No myslím si to ano.
0: Jako nebudeme, prosím si.
1: Je to známější.
0: Jako draždí normálně, jako by
1: draždí prostě
0: drobně.
1: Ne.
0: Dobře, ale to vysvětlíme, drobně poprchává v podstatě.
1: Ano, jo? Mrholí, ano.
0: Ano, tak jo. A to jako ne, to nesouhlasím, jenom prostě posluchači oběhávali děti, jeli do práce a podobně, tak neměli čas. Že z někdo z vás zná výraz draždí, jakože drobně...
1: Sačí.
0: Sačí, Marťo.
1: Sačí, fakt sačí venku, jak sačilo
0: já se dám opravdu na stranu Marcelky. Budeme dva proti jednomu. Tak.
1: No, uvidíme.
0: V každém případě, ano, přesně tak, to jsem si teď řekl, protože podíváme se do kalendáře. Zatímco Martě má svůj speciál až po 8. hodině, to nevím, jako jestli vůbec projdu, tak teď už oficiálně. A mimochodem, já možná začnu poslední otázkou, protože ty máš právo využít ty posluchače na telefonu, jo? Takže kdybys nevěděl, tak klidně řekni, oni brnknou a tak.
1: Dobré, super.
0: Jo? To nevíš o té možnosti?
1: Nevím.
0: Ne, vždycky, tak jak jsem, většinou, když jste tu dva, tak se to neřeší, že jo? Ale...
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
0: Tak já začnu od konce, jo? A třeba překvapíš. Kde pak to máme? V roce 1951 podstoupil otec pozdější královny Alžběty II. Operaci, při kterému kvůli onkologickému nálezu odstranili levou plíci. Umřel o rok později na srdeční slabost. No a vlády se právě ujala jeho milovaná Betty, že jo?
1: Ano.
0: Jak se tento panovník jmenoval, tedy tatínek Alžběty II?
1: Aha. Kolikrát můžu využít ten telefonát?
0: Jednou a právě teď asi.
1: Jak se jmenoval?
0: Nebo mám ABC, jméno, řekni si.
1: Řekni ABC.
0: Eduard 8., Jiří 6. nebo Vilém 4.
1: Bčko.
0: Proč?
1: Jak to cítím prostě, že to tak je.
0: Náhodou to cítíš správně. Výborně. No a mimo záznam, kromě řady neduhů, kterými trpěl, on byl silný kuřák taky, víš, která zdravotní potíž ho omezovala prakticky celý život? Dokonce o tom byl natočen i velmi slavný film.
1: Něco z krví třeba? Nedokážu, nepamazuju, nevím.
0: Buď to koktál, kulhal, nebo byl nedoslýchavý.
1: Nedoslýchavý.
0: To tě napadlo jak?
1: No protože kdyby koktal, tak nemůže být ve funkci, kterou má.
0: Právě že byl.
1: Fakt?
0: Ten film se jmenuje Králova řeč. Ty on brdě, potom měl speciální odborníka, který ho učil ty proslovy a tak dál.
1: Srdce no. Logicky, no.
0: Krásný film mimochodem. Tak jo, začal nám podzim. Mm-hmm. Takové typické sichravé podzimní počasí se hodně objevuje i v mojí, já vždycky říkám, nejoblíbenější knize. To nevíš asi, že jo, která to,
1: nevím, to
0: je.
1: To nevím.
0: Dobře, tak já ti jenom napovím, že ji napsala Emily Bronte. Nebo Emily Brontëová, jak někteří říkají. A hlavními postavami jsou Heathcliff nebo Catherine.
1: Heathcliff, oh,
0: a taky znám. Deštivá nehostinná vřesoviska.
1: No, jaká je
0: teď otázka? Vznikla dokonce nedávno, no to, jak se ta moje knížka oblíbená jmenuje. Jo, nedávno teď byla další verze filmu, protože už spousty filmů na tohle téma vznikly.
1: Není to na tři slova? Tam předložka a něco takového?
0: Může být.
1: Může být.
0: Ano, je to ono.
1: Heathcliff, jo?
0: Heathcliff, no Heathcliff. To byla hlavní postava, no. To řekni to, no.
1: Heathcliff a...
0: Ne, aha, ne. A Majdalenka, ne, přesně tak, nevadí. A se netrápí, je to Na větrné hůrce, jo.
1: Na větrné hůrce.
0: Někdy to bylo překládáno tak jako Bouřlivé výšiny a podobně. Zbožňuju tu knížku. Tuhle knížku milovala i zpěvačka a skladatelka, pro kterou má Bednář velkou slabost a byl to vlastně první velký hit její kariéry. Stejnojmenná písnička Wuthering Heights, říká ti to něco? A líbí aspoň?
1: Jo, líbí.
0: Tak co, Martina?
1: Nevím, to fakt nevím. Asi budeme muset zavolat.
0: Jo, dobře, vidíš, dobře, teď jsi řekl o pomoc. 7766 12800, poznali jste tuto interpretku? Bože můj, já ji zbožňuju, dobře, tak jedeme dál. V roce 1846, jinak volejte tedy, kdybyste chtěli pomoci, v roce 1846 objevil německý astronom Johann Galle nejvzdálenější planetu od Slunce, tedy v rámci aktuální sluneční soustavy, tak ano. Která to je?
1: Která je jako nejdál od Slunce, jo?
0: No, přesně nejdál. Tak, to jako je to takové to pořadí, které říkáme často, ale nezapomeň aktuální sluneční soustava, jo?
1: Neptun.
0: Přesně tak. Jaká barva ho na obrázcích vystihuje?
1: Když modrá. Je
0: stvár... Přesně Tak, přesně tak. Dneska je jeden znakových jazyků. Vybavila se mi řada herců, kteří na Oscarech třeba při své děkovné řeči taky znakovali, ale mimo jiné jedna česká zpěvačka, to si pamatuju ty koncerty, Bednář vždycky plakal, která během právě nich a během této písničky refrén vždycky odznakovala. Víš, o kterou zpěvačku jde?
4: Za každou chvíli s tebou platím.
0: Marťo, jo, víš,
1: je.
0: No tak řekni, no.
1: Hanna Zagorová.
0: No dívej se,
1: to je hlas, to se nezapomíná.
0: Zdravím tam nahoru, no. V roce jinak zdá se, že nikdo nevolá Marťovi, dobře, fajn.
1: Děkuju.
0: V roce 1973 se vrací k moci v Argentíně opět prezident Juan Perón, i když kvůli zdraví to bylo jenom na necelý rok a poté zemřel. Jak se jmenovala v pořadí druhá manželka, ta nejslavnější od Juana Perona?
1: Pořád nikdo nevolá ještě?
0: Ne, nevolá. Ty to víš, manželka? Mimochodem, ano, ty
1: já to vím.
0: Víš to, no. Protože celý národ jí nějak říkal. Druhá manželka argentinského prezidenta. Celý národ jí nějak říkal. A dokonce o ní vznikl slavný muzikál.
1: Muzikál. Netuším, dej mi ABCD.
0: Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you.
1: No já to nevím. Porad nějak jinak ještě.
0: Seznamte se, Evita.
1: Evita.
0: Říkej, že jsi to neslyšel.
1: No, někdy jo, ale nemám to spojené s tímto.
0: Takže poslední otázka, kdo stejnojmenný muzikál napsal? Slavný autor muzikálu napsal třeba i Cats nebo...
1: Ne,
0: toto nemám rád, tohle, toto jako, že ty máš rád muziku, já jsem si říkal, on bude mít úplně radost.
1: No jo, ale jako já hlavně tancuju na muziku, že, takže neznám jako historii takhle.
0: Jako co ti mám dát za otázky, na kterou muziku se tancuje?
1: Můžu to zkusit příště.
0: Dobře, tak Andrew Lloyd Webber, to ti ani nebudu tady znakovat. Dobře, tak zkusíme ještě vypotit tu zpěvačku,
1: no,
0: která naspívala tedy Wuthering Heights na Větrné hůrce.
1: Známý, ještě živá?
0: Ano, ona mimochodem přestala nahrávat už před pár lety a ona si hlídá soukromí.
1: A kolik má let?
0: Stejný ročník jako Madonna, to znamená 58, stejně jako byl Prince a podobně. Je to britská zpěvačka a bože, já to strašně nemám rád, ale prostě její příjmení je anglicky křoví.
1: Prosím, volejte, děkujeme.
0: Počkejte, to může ani anglicky? Tak jo, tak Kate Bush
1: neznáme.
0: Marťo, děkuji.
1: Ráda se stalo.
0: A já mám pocit, že se zopakujeme za hodinu, ale opačně,
1: no,
0: že?
1: No, to se spotíš, nebo?
0: Prosím tě, ty jsi mě urazil, ty se ode mě odvrátil.
2: Ne. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Jako někdy si to beru osobně, když třeba napíšete, že nesnášíte rýžový nákyp a já ho zbožňuju, nebo že mícháte krupici, když já to nedělám, tak stejně tak řada z vás, a mě to docela překvapilo, posluchačů Rádia Čas, napsala mimo jiné na Facebook, jakože letošnímu létu, které včera skončilo, dává jedničku s hvězdičkou, jo? Zdeňka k tomu přidala jakoby takové ty emotikony cestování a moře a že si zpívala a podobně. No někdo možná jakoby ani nevnímal ty čtyřicítky, které trápily nejenom mě, ale jako já jsem opravdu měl strach o své blízké, tak jako jak, jak budou reagovat. Hele, naši oba rodiče, jakoby, kteří jezdí na chatu pravidelně, tak jsou opravdu teplý odchov, jo. Oni jako jakmile je prostě 20 plus, tak ven a na chatě a celou dobu. A můj táta tohleto léto poprvé strávil několik dní, ta nejšilnější odpoledne právě uvnitř chaty, protože venku to bylo šílené a to už bylo takové to znamení, jo. Takže proto jsem dal 4, léto jsem nechal projít, ale jako co si budem. No uvidíme, co posluchačka Eva, aktuální zpráva, WhatsApp Rádia Čas.
1: Ahoj. Tak já bych letošnímu létu dala tak 2. Bylo to jako na houpačce, někdy jsme se i zapotili,
0: no to jo.
1: Takže s odřenýma ušima. Ahoj.
0: Pozor, jako, vy jste to tak jako řekla podobně jako já, jako skoro 4, ale vy jste dala 2, takže Eva je uznala, uvidíme co podzim, ale pokud jste to ještě nezaznamenali a hlásí to všechna média, babí léto je za dveřmi, přečkejte teď pár chladnějších dnů, protože konec týdne a ten další, o nervy moje, aby nepadaly ještě teplotní rekordy a aby nepadla v této hodině ještě další zlatá věta. Buďte ve střehu a dobré ráno, Moravo.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
6: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
5: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
6: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Barbara píše přes WhatsApp Rády a čas. Dobré ráno, Radime. Za mě bylo léto na jedničku. Oproti jižní Moravě, tady v Opavě bylo příjemně. A žila jste jakoby ve stejném vesmíru jako my, protože jako naši blízcí nebo moji blízcí se teda v Opavě pořádně natrápili. A tak jako hold, jak říkám, 100 lidí, 100 chutí i těch meteorologických, díky moc. Začal nám první podzimní den a já doufám, že alespoň ten dostane jedničku s hvězdičkou, protože vám přinášíme až 7000 korun za den všem zaregistrovaným do soutěže.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: Tak, nejčí se člověk registruje přes sazradio.cz, no a potom se vám volá kdykoliv ve všední den, zhruba mezi tou 6. a 18. hodinou, že jo? A teď je otázka jenom, jestli nám to zvednete a tu aktuální zlatou větu povíte. Tak jo, další pán na holení a prozradím tentokrát, že to bude slečna nebo dáma. Krásné křestní jméno, vytáčet se to dá zatím snadno. Já myslím, že si svoje telefonní číslo musíte dobře pamatovat. Renátko. Budeme volat Renči. Snad nám to zvedne. Zlatá věta Rádia Čas a Renáta. Pokud zrovna necestuje nebo nepracuje.
2: Prosím, poděkovat.
0: Dobrý den, radím se Veslav Bednář, Rádio Čas. Je to Renča, Renáta?
2: Ano.
0: Dobrý den, chvilku to vyzvánilo, takhle, kde vás ruším v uvozovkách?
2: V práci.
0: V práci a jako zvládáte minutu si se mnou povídat?
2: Určitě.
0: Výborně, výborně, dobře. Nádech, výdech, takhle, můžu upřímně?
2: Ano.
0: Jste ráda, že jste si mohla odskočit k telefonu? Člověk si tak trošku spočine?
2: Ano.
0: Jo, výborně, výborně. Máte diváctvo?
2: Utekla jsem.
0: Výborně, tak jo, tak je v soukromí, takže si můžeme povídat. Kdyby něco, tak klidně 2 hodiny a potom šéfovi řeknete volit z Rádia Čas, to jsem musela vzít. Ne, ať to nezdržuju, víte asi proč volám, Zlatá věta Rádia Čas.
2: Ano.
0: Vychytala jste i Renčo dneska ráno?
2: Ano.
0: Tak zkuste.
2: S námi je i cesta kratší.
0: Odškrtnu, to musím uznat 1000 korun!
2: Děkuji, počkejte,
0: ale teď už se ten hlas zdvojnásobil, tam zase někdo přiběhl, aby vám zatleskal, ne?
2: Určitě.
0: Jo, takhle. Vy jste se utekla, ale oni vás doběhli, tak.
2: Ano.
0: 1000 korun, mimochodem, hraje s vámi na pracovišti ještě někdo?
2: Ano.
0: Jo, výborně, takže...
2: Hrajeme vlastně všichni.
0: Děvčata, že jo, předpokládám.
2: Ano, jo, tak bude velká snídaně.
0: Kdyby něco z radio.cz, nějak se podělte a třeba se brzy dovoláme další, dneska ještě 5krát. Takže to už je hezký začátek dne, že? V takovém
2: ano, počasí. Ano, to je super.
0: Vaše hlavní údaje máme, brzy se vám ozve kolegyně Niky, doladí s vámi detaily, takže práci zdá, ať to rychle utíká potom. Třeba dobrou chuť. Mějte se
2: jo,
0: hezky.
2: Děkuji, a vám taky krásný den, naschle.
0: Mávám.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: To je asi jeden z mála počítačových vírů, za které jsme se nezlobili. Před pár lety hodně populární, kdy vám prostě přišel mail, žádal vás zapnout jistý odkaz a vy jste se dostali právě na tuhletu pecku od Rika Astleyho, takže díky tomu má taky jako na internetu, na YouTube miliardová zhlédnutí, ale baví mě dodnes, no. I ty, které milujete, pokud vám zvedla náladu alespoň jedna písnička z našich vln, jsem rád. Doufám, že i v příští 60 minutovce si najdete tu svou. Jinak kdykoliv i online na cazradio.cz. Krásné ráno aktuálně s Radimem, obvykle i s Lenčou, ale ta ještě dává do pořádku nejenom duši, ale také tělo, protože moribundus, jako co si budem, je podzimní čas, takže hýčkejte se i vy, marodi, za 5 minut 8 a čerstvé zprávy má pro vás kolega Martin Fabík.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30, Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Do krásna vede cesta.
13: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.

0: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Ostrava jih na trase Místek Přívoz. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Je zde omezení provozu. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Bělotín. Havarovalo tady osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku ubývá bankomatů. Lidé stále častěji platí kartou nebo mobilem. Jejich počet už klesl pod 5000 a banky další zařízení postupně ruší. Hotovost ale může přijít vhod třeba při výpadku elektřiny nebo problémům s platebními systémy.
2: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se mění cihelní ulice. V lokalitě vzniká zhruba 220 nových bytů a upraví se také okolí. Celý projekt vyjde přibližně na 1 000 000 000 korun a hotovo má být příští rok. Nové bydlení má přinést do této části Ostravy nový život. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajatána Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Více informací má mluvčí města Jakub Mikuš.
3: Počítáme s tím, že na městském pozemku, který navazuje na stávající penzion pro seniory, vyroste čtveřice vzájemně propojených domů s celkem 33 byty o velikosti 1+KK až 2+1 s nízkobariérovou a bezbariérovou úpravou pro seniory. Objekt doplní také 50 nových parkovacích míst, včetně podzemních garáží, a velký důraz klade město na zachování stávající zeleně a její doplnění novou výsadbou.
2: Rádio Čas, sport.

0: Blažku Emílii Koterskou. 20letá Blažková má jistou alespoň bronzovou medaili. Dnes bude skoro jasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Za chvíli vám na Rádio Čas povím něco o svých snech, o svých velmi živých snech v poslední době. V každém případě jako... Co bych to byl za jako ranního parťáka, kdybych ještě jednou nezopakoval aktuální zlatou větu Rádia Čas, která zní: s námi je i cesta kratší. Dvě a velmi úspěšná kola máme za sebou, takže dneska ještě pětkrát budeme volat všem, kteří se do soutěže registrovali na webu cazradio.cz. Pak je to prosté, pokud vám zavoláme, popovídáme si a vy nám tu větu řeknete, tisícovka je vaše a den může být zase o něco úsměvnější. Tak jo, 2 minuty po 8, Radim Soběslav Bednář, za celý tým krásné ráno.

0: Za malou chvíli na Rádio Čas, mimo jiné čerstvé horoskopy, i když teď jako Milanovi Galnarovi budu trošku krafat z jednoho prostého důvodu. Teď jsem se přesvědčil v kalendáři, že úplněk dorůstá. Já to poznám tak, protože jsem narozený za úplňku, že to spaní je potom také divočejší nebo trhanější, nebo naopak mám živé sny. Jen tak na okraj, v největší síle úplněk tuto sobotu 26. bude v Beranu a prý otevře hlavně témata, která ve vztazích roky odkládáte, jo? A znáte tu horkou beraní hlavu, takže občas možná říznete do něčeho, co bylo jako ten vřídek a teď to chce prasknout, takže hlavně s rozumem. Nicméně 2-3 dny před tím a 2-3 dny po je to vždycky velká síla, kdo je citlivější. A já osobně teď mám hodně živé sny a hlavně ten včerejší nebo ze včerejška na dnešek mě pobavil, tak když tak mi dejte vědět, jestli to máte podobné. Naštěstí to nebylo žádné drámo, ale v tom snu mě bolela záda. Já jsem se jak odstranil nějaké klinice nebo nějaké nemocnici, ale jako naštěstí tam nikdo nebyl, protože z toho mám paniku. A vím, že mě jenom sestřička píchla něco jako do zadku, aby to přestalo bolet a že prý tam jenom přespím a druhý den půjdu. Potom se ten sen rozvinul někam úplně jinam. Nicméně, mezi tím jsem se probudil a odskočil jsem si ostatně jako chlap na malou. A já potom normálně až do toho rána žil s tím, že jsem opravdu na tom zákroku byl, takže jsem spal jako na té straně, která nebolí. A ještě ráno jsem byl jako opatrný a koukal jsem se, jestli tam nemám, chápete to? Jestli tam nemám nějakou jakoby značku z té injekce. Než mi jako docvaklo, že asi to byl sen a rádio zatím a klepu to si v klidu. Tak mě jenom zajímá, jak teď spíte nebo nespíte, protože jako divočina i ty dny předtím. A jinak pohodu všem, no objímám na dálku, máme 6 minut po 8 a žena z toho ještě čeká. Za chvíli třeba vyrazíme na závod, který myslím nemá obdoby.
1: Dobré ráno, Moravo. Nejlepší dávka hudby, vtipu a energie na Rádiu Čas. Na Rádiu Čas.

0: Krásné dobré ráno s Rádiem Čas a Radimem. Já jsem vám před malou chvíli slíbil pozvánku na závod, který nemá obdoby, ale zároveň to vlastně spojím s televizním typem. Ale nejprve vzácný host na telefonu, Marek Slonina na lince Rádia Čas. Marku, zdravím, krásné ráno, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Marek toho stíhá víc, protože říká, že teď je venku a venčí pejska, takže bude se u toho krásně procházet. Marku, já se zeptám trošku netradičně na úvod, než přijdeme k samotné věci. Znáte film z roku 1958 Útěk v řetězech?
1: Samozřejmě, Sidney Poitier a teďka si nespomenu na toho druhého herce.
0: Já mám pocit, že to byl, počkejte, já jsem si otvíral i podrobnosti, Tony Curtis, který známe potom i z filmu Někdo to rád horké. Takže
1: Někdo to rád horké, přesně. Prostě skvělá dvojice, skvělý film.
0: Mimochodem to, o čem budeme mluvit, tedy závod Útěk v řetězech, ten samotný jakoby nápad vyšel právě z toho, nebo znáte ten prapůvod, protože nebudem si povídat o prvním ročníku, že jo, už je to vlastně tradiční záležitost.
1: Ano, už je to 18 let, co to napadlo kolegu, který vlastně stále v pořadatelském týmu, kde jsme v podstatě tři týmy, to jsou Horolezci z Tatranu Havířov, Blaze Up Productions, jsou kluci, kteří natáčí různé filmy a podobně, no a my Viking Agency, což vlastně jsme produkční agentura, no a dali jsme to dohromady, no tenkrát s tím přišel právě Milan a řekl, jako, že to je dobrý nápad, že těch závodů je sice spousta, ale žádný, všechny jsou takové tradiční, všude se běhá, ale nikoho nenapadlo spoutat dva lidi policejními pouty, vyvezli je neznámo kam a tam odsud jim říct, že se vrátí zpátky do Havířova na náměstí republiky.
0: Takže, pojďme si to říct v praxi, protože vy to opravdu budete moci zažít a máte ještě čas na přípravu, takže kdo by chtěl jenom koukat, tak začátek je v sobotu 10. října v Havířově na náměstí republiky. Marku, nemůžu se nezeptat, kdo by chtěl soutěžit, má ještě možnost případně, jako jak se k vám dostat, jak se registrovat?
1: Tak všechny informace jsou samozřejmě na webových stránkách www.utekvřetězech.com. Je tam i sekce přihláška, takže se vyplní jenom takový jednoduchý formulářek bez takových těch GDPR záležitostí, pouze prostě přihlašovací formulářek. Přihláška je za 0 korun.
0: Ano.
1: Takže je to úplně zdarma, prostě může přijít dokoliv. Vždycky je potřeba, aby byli ti lidé dva, může to být muž, žena, dvě ženy. V podstatě už se nám hlásí dokonce třeba 15-letí se souhlasem rodičů a vždycky ta dvojice dostane na ruce pouta, hned ráno bývá vyvezena někam, já teď neřeknu, jak máme letos zmyšlený start,
0: no jasně,
1: ale tradičně to bývá tak, že naložíme do autobusu pěkně pod dozorem dozorců, vyvezeme neznámo kam, tam jim sundáme pásku z očí a startují na trasu. Nedostupuje to žítku jinak, ale to neprozradím.
0: No, nemůžu se nezeptat, jste v uvozovkách jenom pořadatel, nebo jste si to taky někdy vyzkoušel na vlastní kůži a na vlastní ruce a pouta?
1: Přiznám se, že jsem jenom v uvozovkách jenom pořadatel, protože kdybych běžel, ano, tak by zase nám nefungovalo to náměstí, takže já musím někde prostě fungovat a pracovat, bohužel. Ale už jsem byl několikrát vyzván a už několikrát jsem to chtěl zkusit a mám obrovský obdiv k těm, kteří to opravdu vyzkouší a kteří to odběhnou, protože je čeká většinou několika kilometrová trasa, dokonce je čekalo kdysi i plavání přes Těrlickou přehradu a to všechno absolvují spoutání policejními pouty. Takže je to opravdu takový vězeňský desetiboj, 10 disciplín na trase, spoutání pouty, je to drsné a kdo to zvládne, tak letos teda už máme ceny přes 50 000 korun pro nejlepší dvojice.
0: To je nádhera a já si myslím, že to hlavně jakoby opravdu prověří ty dva, kteří do toho chtějí jít spolu. Takže pokud tam byl nějaký šrám, tak buď to se to jakoby upevní, anebo si řeknou, hele, příště už ne, že jo? Asi
1: No, máme zkušenost i s tím, že vlastně nám to testují manželské dvojice.
0: No?
1: Některé už po svatbě a některé dokonce i před svatbou, ale máme potvrzeno, že ty, které to absolvovali před svatbou, tak se stejně vzali, takže jde to.
0: Díky bohu za ty dary. A jak říkáme, to nejpodstatnější a nezapomeňte jako startovné opravdu ten zápis zdarma na utekvřetězech.com, kde se dozvíte všechno podstatné. Marek Slonina na Rádiu Čas, tedy na lince Rádia Čas. Mimochodem, na počasí se hrát nebude, takže nebudu vám přát hezké počasí, protože ono je to pak asi trošku větší drámo, že jo, když je víc podzimně, že jo?
1: Ono je úplně jedno, jaké je počasí, protože každý ročník má jiné téma, každý ten ročník je jinak koncipovaný a to počasí netušíme dopředu, takže ono se to potom vždycky tak nějak propojí. Nicméně já bych ještě rád pozval i lidi, kteří třeba nechtějí sportovat a nejsou takový milovníci adrenalinu. Od 1 hodiny vlastně 10.10. na náměstí republiky v Havířově nám vystoupí 3 kapely, bude to kapela, která byla finalistou letošní líhně 25. ročníku soutěže amatérských hudebníků, kapela Monotype ze Slovenska, bude to legenda havířovská recesní kapela Rumstein, no a na závěr vždy máme pozvaného velkého hosta, což bývá vždycky revival nebo tribute band nějaké světoznámé kapely a letos je to kapela Nirvana, která prostě v těch našich devadesátkách a podobně má neobrovská pecka, takže na to se všechno těšíme, no a plus tam máme spoustu soutěží i pro veřejnost, které samozřejmě odměňujeme zajímavými cenami, takže i ti, kteří si přijdou v úvozovkách jen posedět, podívat se, jak nám dobíhají dvojice do cíle, tak se budou dobře bavit.
0: Nevíte, co s načatou sobotou 10.10. Zaměřte do Havířova, ale hlavně na webovky utek@vřetězech.com. Marku, díky moc, ať se dílo daří, rád jsem vás slyšel, mějte se hezky.
1: Taky díky, srdečně zeme, ahoj. Čas. Radio Čas.

0: Myslím, že čtyřku jako já letošnímu létu nedal zatím nikdo, jak se koukám na Facebook, případně WhatsApp, Rádio Čas. Začal nám podzim, tak se vás ptáme, co vy a letošní léto, kdybyste ho oznámkovali jako ve škole. Dejte známku a napište klidně proč. Čerstvá zpráva od Péti Zvoničkové. Jednička s hvězdičkou, horké počasí miluju. Dobře, dobře, já to respektuju, i když koulím očima, v každém případě jste zlatí, pište, nahrávejte. Za chvíli se dneska ještě jednou podíváme za princeznou Dianou, protože co si budeme povídat, je to pojem, ale teď už pro nás, pro všechny, kteří cítíme to, že dorůstá opět úplněk, takže nervy, nervičky pracují a tak dál. Čerstvé horoskopy s dvorním astrologem Rádia Čas Milanem Gelnerem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Také ve středu bude na nebi panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných. Těch nesouladných bude málo a jak už je to obvykle, budou mít souvislost s prožívanými emocemi. Bude tak dobré se na to zaměřit, vycházet si vstříc a být pokud možno v klidu a v pohodě. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou bystří a pohotoví. Váhy mohou řešit spory s mocnými a vodnářům se bude dařit v realizaci snadných zisků. Býci budou úspěšní v uměleckých aktivitách. Pany mohou snadno prosazovat svou a kozorozy by se mohly setkat s nějakými podrazy či podvody. Štíři budou bojovat se svody milostnými, ryby mohou být poněkud zpomalené a raci se zřejmě budou nacházet pod větším tlakem. Lvi budou mít své úsilí zaměřeno na výdělečné aktivity. Střelci by neměli mít problém pustit se do čehokoliv a berani budou zápasit se svou lenivostí. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: To je skvělý song, tak jsem si trsl, že možná další perlička na Rádiu Čas bude mírně udýchaná. Eva Farná a další hvězdy a hity, které milujete, zradíme na Rádiu Čas. Bertičkám, Bertám, krásný svátek, nádherné jméno máte. Za 4 minuty bude 9:30, dneska ještě jednou zmíníme princeznu Dianu. Připomínám, že včera šel do prodeje celosvětově nový titul, knížka jejího bratra, mistra Spencera, který popisuje vztahy s královským palácem trošku divočej, že se už dokonce i královský palác musel k tomu vyjádřit. V každém případě brzy se budou dražit takzvané šaty pomsty, tak se jim říká, takové ty krásné černé stylové šaty, které Diana vynesla poprvé vlastně den poté, když Charles veřejně v oficiálním rozhovoru přiznal nevěru, jo, s Kamilou, takže všichni čekali, jako jestli přijde jako nějak smutná. Víc šik nikdy nebyla, krásné černé s takovou sympatickou vlečkou, ona už měla dokonce u sebe několik let, byly to šaty řecké návrhářky a připadalo jí to takové jako nedůstojné, že by je měla brát do společnosti, že je moc odhalená, ale den na to už jí to bylo jedno, byla krásná, konec konců stačí dohledat šaty nevěry, můžete si prohlédnout i na televizi Relax, kde nás dávají v záznamu, ta naše rána, tedy ranní káva s Rádiem Čas. V každém případě teď čekáme, jak to všechno proběhne dál. Šaty budou mít několik výstav, začalo to v Londýně, myslím, že budou k vidění ještě v Hongkongu, v Ženevě a taky v New Yorku a potom ta finální dražba proběhne 9. prosince, takže v adventní čas a očekává se, že by mohli nového majitele stát v lepším případě až 300 tisíc dolarů, takže v lepším případě dejme tomu 6,25 milionu korun za ně někdo dá. Mimochodem stále nadčasové, stále šik, ale ten příběh. Já si myslím, že když si jako někdo do nich zainvestuje, tak za nějaké čtvrtstoletí bude ještě dvojnásobně bohatší, ale já bych možná si je tak nechal, jenom se koukal a říkal si, to je totiž nevyčíslitelná hodnota. V tom je ten příběh, o kterém si povídá celý svět. Příští rok už to bude 30 let od jeho odchodu a dívejte se. To jsou ty fenomény, no. To je takové to jiskření, které nevymyslíte, ale které prostě způsobuje to, že někteří lidi nás magicky přitahují. Jsem se trošku dojal, že? No nic, jedeme dál. Ještě 5 volání v rámci Zlaté věty Rádia Čas. Za chvíli třeba i Backstreet Boys, takže další hity, které milujete a mrkneme do ulic s mikrofonem, protože dneska se vás na něco ptáme, tak chceme hlas lidu.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo

0: volejte 800 110 800.
1: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr Krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
4: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
5: Hity, které milujete. Rád.

0: Kdyby tady byla Lenča, tak mě spucuje, protože já mám trošku problém s koncem té písničky, jak se tam AJ předvádí.
1: Hodně mi se to líbilo.
0: Jo, jo.
1: Ano.
0: Kolega Martin, Marťa si umetá cestičku.
1: Dobré ráno.
0: Mimochodem, jak se činil kolega Martin Fabík ve Víš, nevíš, to uslyšíte dopoledne i odpoledne v Opáčku. Mimochodem,
1: činil,
0: střihl jsem to krásně.
1: Dobře, děkuju.
0: I když jsem byl napaden, že dnešní Víš, nevíš bylo těžké.
1: No, bylo těžké.
0: Bylo těžké, bylo těžké. Marťa chystá takovou odnož, ale v podstatě je to taková rozcvičovna mozku a takové všeobecné kulturní povědomí, dá se říct, že jo? Ano. Co jsi udělal?
1: Nic, pohodě.
0: Ty jsi rozbil nějakou hračku, kterou
1: nerozbil
0: dostal
1: Lenča ve vajíčku? Nerozbil jsem hračku, jsem dal zpátky,
0: přesně,
1: pohodě.
0: Tak, výborně. Tak Martě mi tady dal pár indicí, pokud jste schopni vnímat třeba za volantem, tak zkuste schválně, jestli byste věděli. Poznat, já bych se začal právě tím,
1: no,
0: co jsme se trošku neshodli. Poznat českou osobnost a teď mi jenom řekni, jako, jak jsi mi ty indicie vyhledával, protože teď už víme, že se nám tady někdo sekl.
1: Zrovna toho herce nebo tu osobnost jsem hledal pomocí
0: umělé inteligence.
1: Umělé inteligence, ano.
0: Což je zvláštní, protože ano, komedie Marečku podejte mi pero, hned mě napadl pan Sovák, byl známý svým nezaměnitelným hlasem Budiš,
1: ano.
0: Stvárňoval trochu své rázné a komické postavy, dejme tomu, ale pak tam bylo, že se narodil v roce 36. A to jsem ho odškrtl, protože jsem věděl, že Jiří Sovák byl ročník 20, že jo? Mm-hmm.
1: Takže
0: je to pan Sovák,
1: chyba.
0: Jo?
1: Mm-hmm.
0: No, Jiří Sovák. Se stala u těch, kteří zadávali. A poté jsme měli debatu u další indicie, tentokrát hrál slavného českého vojáka, tak to začalo. Tak já říkám, no tak to bude Švejk, že jo? Švejka hrál samozřejmě Mr. Hrušinský, jenomže ten se neobjevil, další indicie, ve filmu Černí baroni, jeho postava měla pořádnou smůlu. Marťa mi potom vysvětlil, že to byl pan Donutil.
1: Ano, přesně tak.
0: Což beru, protože já moc ty Černé barony neviděl, jenomže poslední indicie bylo, že jeho jméno je spojováno s divadlem Járy Cimrmana. Mm-hmm. A to teda nevím, že by pan Donutil byl spojován s divadlem Járy
1: Cimrmana. Promluvit.
0: Takže tak, no, nebo my si promluvíme s tebou.
1: Klidně.
0: Zkuste poznat interpreta podle textu písničky.
1: Ráďa neví, tak pojďte.
0: Pozor, dám tu první, kterou jsem teď asi po dvou hodinách rozluštil.
1: Jsi se na to díval teda, jo?
0: Teď jsem se koukal, jakoby, teď jsem se koukal, ale nedohledával jsem, a to
1: dobře,
0: se přiznávám,
1: dobře.
0: Někdy dohledávám a dělám chytrého, ano.
1: Super.
0: Někdy lidem zbyde jenom víra, a to mi potom docvaklo, co se ztrácí při pohledu na svět, a milovaní lidi mizí v černých dírách, Marek Ztracený,
1: ano,
0: že jo?
1: Marek Ztracený, ano.
0: Tu druhou znám, ale nevím, kdo to je.
1: To podle mě znají všichni, ano. I posluchači rádia.
0: Protože ono to míří k refrénu a je to těsně před refrénem. Dobře, poslouchejte, já dám tu druhou část jenom, jo. Už zní bez přestání a čas kolem nás je můj a tvůj. Jak budem chtít, taková láska může být. Helena Vondráčková, Dlouhá noc. No přesně tak.
1: Na boží.
0: Ajajaj.
1: Tak nakonec to vyšlo.
0: No a kdybyste chtěli poznat české město podle indicí, tam jsem selhal teda několikanásobně. Leží na soutoku dvou řek, to u mě vůbec nehrozí. Má jednu z nejstarších zoologických zahrad v Česku. Taky jsem v tom špatný. Je známe díky hokeji. Já znám jenom, jako, že v České republice Kladno, jo.
1: Mm-hmm.
0: No a v minulosti tudy vedla důležitá obchodní cesta, no tak jako halo, no tak tohle vzdám.
1: A máš to rád při tomto město hodně? Jezdíš tam často?
0: Praha?
1: Brno.
0: Aha, tak ty nevíš, co říkám o Brně, že? Ve vysílání rádia Čas, ty jsi v redakci, no.
1: Aha.
0: Já tam jezdívám často, ale my jsme moc nepotkali. V každém případě dobře, takže já si dávám tohleto, to zaslouženě. A ještě tu máme město, které leží v západních Čechách.
1: Ano.
0: Je známé výrobou piva, ale nemusí jít o první město, které vás napadne.
1: Nemusí,
0: takže to není.
1: Ale napadne tě hned to, co to vlastně jako je.
0: Napadla mě Plzeň totiž, no. Nachází tu slavná katedrála, jedna z největších synagog v Evropě, což by asi taky odpovídalo.
1: Odpovídá to, ano.
0: Tak co ještě lidi napadne teda kromě Plzně u pivečka? Ten Žatec asi, že?
1: Asi jo.
0: Asi jo, takže mám to správně?
1: Máš to správně.
0: Takže jsem zase tak nepohořel.
1: Zase tak moc ne, já jsem byl horší podle mě.
0: No, no
1: jo, díky.
0: Ne, pozor, ale střihnu to, je to tak, že ne.
1: Aha,
0: jo?
1: Díky.
0: Pojďme ještě společně přečíst pár příspěvků na téma léto. Ty jsi mu vlastně dal tomu letošnímu jako známku, Marťo?
1: Minus.
0: Z důvodu?
1: Z velké dlouhé vedra.
0: Ano. Já dal 4 ze stejného důvodu a hlavně strach o blízké, kteří přece ta vedra nesnáší. Letošní 3 bylo jak na houpačce, nic stabilního, standardního, tak to je přes WhatsApp Rádia Čas Petra. A další zpráva od Kubiš, teď nevím, jestli to je Kubis nebo Kubiš jakože přes dívka, ale prostě Frýdek Místek zdraví. Parádní chvíle, už to bylo na hraně, ale co dodat, léto, jak má být. Vyvedlo se, miluju víc domů, jen tak na lehko, triko, kraťasy, žabky. Prostě krásná sluníčková pohoda, znamkují jedničku s hvězdičkou. Zdravím všechny posluchače. Krásný pohodový denní čas nebo pohodový den, díky, Radime. No rádo se stalo. Jo, a je to Petr. Petr přes WhatsApp, jo? Což je telefonní číslo?
1: 776612800.
0: Marťo, co se ti honí hlavou? Protože ty mi tady odcházíš v myšlenkách a já to vidím.
1: Jedna hvězda za léto, ale tak každý má svůj názor, že? Já mám zase jedna hvězda za zimu, takže.
0: Já jsem zase myslel, že se soustředíš na to, jak ti to sluší na kamerách televize Relax. Protože Marťa tam občas koukne, občas dokonce rejžovi mávne, jako by ho bě... Co je, ty jsi uražený?
1: Ne, teďka mávám zrovna.
0: Jo, takhle, no ty jsi, no dobře, tak fajn. Tak já už tě nechám být a v celou se budu těšit na čerstvé zprávy. Zlatý je.
2: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: věcí.
1: Já říkám, jediná spravedlnost, pokud se člověk cítí, jak se říká, down, prostě dole, pokud to třeba i to dnešní ráno trošku bolí, že zase bude líp, a taky si říkám, jako filozofická chvilka na Radio Čas, že vždycky jako je co řešit, jo? Jako já mám pocit, že nikdy v životě se nemůžete jenom tak nudit, protože dneska si třeba povídáme o tom, jaké bylo letošní léto. Každý to vnímá úplně jinak, protože dneska nám začal podzimní den. Zasondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska a taky mám pocit, že tam budou padat jak jedničky, tak pětky. Jo, hlasujeme nebo známkujeme jako ve škole?
2: Dala bych trojku, protože to je dobrý a protože to bylo takové nějak nahoru, dolů.
3: Letošnímu letu bych dal asi 3.
4: No, známku 2, protože ti vedra byly neutahání.
5: Jedničku, ale velké vedro bylo.
6: 5, yes.
7: Tak průměrně, takovou 3 minus asi.
8: Jedničku s hvězdičkou, protože já miluju teplo a letošní léto bylo teplé, pro někoho možná až moc, ale pro mě to bylo úplně značka ideál.
9: Určitě jedničku, protože bylo hodně horké a krásné.
10: No tak, 3.
11: Jako 10 z 10, protože bylo teplo.
1: Já říkám, každý pes jiná ves a facebookový národ si opět zvýšil renomé. Tam to zatím vypadá suma sumárum, jakože byste prošli s vyznamenáním, je tady další jednička s hvězdičkou, jo. Já si říkám, kdyby se tak jako proti sobě postavili dvě skupiny lidí, kteří jsou ten studený a teplý odchov, jako která by byla větší. Asi tuším, ale co si budem povídat, těch 42 stínů bylo přece jenom trošku moc. Dobrá zpráva pro vás, pro všechny. Konec týdne a mám pocit, že i začátek toho příštího i na Moravě a ve Slezsku babí léto, takže si ještě toho tepla užijete víc než dost. Pohodu všem s Rádiem Čas.
12: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Schořela mi kulma.
16: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
18: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
19: Do Brna, do Prahy.
20: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Přidejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Na Rádiu ČES slavná klasika, která přizdobila třeba i film Pretty Woman, jak si říkám, to už je pozlacené. No a takovou klasikou pro ty, kteří zbožňují Tarantina, byl rozhodně i film z roku 2019, tenkrát v Hollywoodu, kde se mimo jiné Brad Pitt proslavil v roli jako velmi specifického kaskadéra Cliffa Boose, jo. A je to takový fenomén, že v podstatě Tarantino napsal scénář k pokračování, to pokračování natočil geniální režisér David Fincher a nový film, nazvaný Další zdary, nebo chcete-li nezdary Cliffa Boose, půjde už brzy do kin. Malá, rádoby česká ochutnávka.
1: Dělal jste s Rickem Daltonem spoustu let, tak proč to skončilo?
2: No, Rick se totiž vyžral tak, že už nevypadal jako já.
0: Ono, bude to lepší asi vidět na vlastní oči už v řádu týdnů, mám pocit 2 týdny, to budou dávat po amerických kinech, ale den před Vánoci se objeví tahle ta perlička na Netflixu, vypadá to na jakoby filmový hit roku 2026. Mimochodem film, který jsem zmínil, který to všechno načal, tenkrát v Hollywoodu, to je teda specifická podívaná, člověk čeká všechno, ale nečeká ten konec, takže pokud jste ještě neviděli a bude nějaký chladnější podzimní večer, tak za tým Rádia ČES rozhodně doporučuju. No, krásně to s vámi utíká, za chvíli se toho ujme, včetně zlaté věty na Rádiu ČES kolega Aleš Klubal, takže hezké ráno, skoro dopoledne a nezapomeňte na Berty, Bertičky dneska mají svátek.

0: Chtěl jsem být milý, ale myslím, že mi kolega Aleš Klubal svou těžkou bundou shodil batoh.
1: To jsi byl ty.
2: Nekece, já se omlouvám.
0: Ať se přitíhne směrem k tobě ke stolu. Takže možná, Zuzanko, směrem ke mně ke stolu. To vzkazuje náš... takhle, náš rejža, který nás zabírá pro televizi Relax, Aleš, ten už je naučený, počkej, vyzkoušíme, Jirka nám napíše, jako jestli je to v pořádku, to je náročné, že?
1: Je to náročné, tak vy jste šikovní, vy jste
0: to přitáhne
1: zvyklý.
0: To mělo být, jen píšu rychle jak retard, je to dobré, je to dobré, děkuji moc, tak ano, jsme přitáhlí, ne, zdravím, tak ve dvou a více se to lépe táhne, dáme přednost dámě, Ari, ano, Zuzka mimo jiné i za promo tým Rádia Čas, tak jinak musíme si asi navzájem poděkovat, myslím, že letošní dny na to se vydařily, je to tak s počasím.
1: Vydařilo se, to bylo to krásné, hlavně pořád, ale to mě fakt skvěle. A já jsem dokonce měla to štěstí, že jak jsme ještě balili v to pondělí, tak jsem byla u toho, když odlétali Red Arrows. A to jsou takový ti, co dělají takové hezké obrázky na nebi. A vidět to, to je neskutečné, takže za mě moc jsem si to užila díky celému týmu.
2: Zuzi, piloti, uniformě.
1: Tak neříkej, že tobě se nelíbí pilotky, nebo celkově ty armádní důstojnice.
2: Určitě, hezké, ale tušky.
0: Tak jste se tady poňuňali se svými představami zpátky na zem. Na co se těšíme za tým Rádia Čas teď jakoby, a hlavně za promo tým Rádia Čas nejvíc? Směřujeme k maratonu moderátorskému?
1: Ano, moderátorský maraton, to se moc těšíme, protože to je na dobrou věc a myslím si, že to bude hodně i náročné na srdíčko a na emoce. Takže i teď, jak třeba budeme vymýšlet hosty a budeme plánovat, kdo tady přijde, tak to bude hodně emoční.
0: Tak to, nějaké to odlehčení by to
2: bude pyžam tady, že jo, ve studiu.
0: No. Tak okraj, Zuzi, nevím, jestli jsi slyšela, ale schánějí nějakého dobrého holiče nebo kadeřníka.
1: No já jsem myslela takovou toho Zohana kadeřníka pro tebe, nebo pro někoho.
0: Ne, já jsem říkal, jakože kdybychom vybrali nějakou zajímavou částku, že jdu na blond.
1: My jsme tady teďka měli v selfie stání u kadeřníka Duda a byl skvělej. Takže možná, že mám pro tebe už jeden tip.
0: Výborně, výborně.
2: Ale já bych to zkusil.
1: Jo? A půjdeš taky?
2: Ne, jakože kadeřník. To by byl účes.
1: A nebo že by ty si to dal Ráďovi?
2: No barvu? Jasně, no? Jasně.
0: Jakože by jí nandal, jo?
1: No.
0: To ještě doladíme.
2: Já do toho jdu.
0: A teď vážně, Ari, Zuzi, co vy a letošní léto? Hodnoťte jako pedagogové ve škole 1 až 5, kdy teda 5 je ta nejhorší. A teď myslím asi z hlediska toho počasí spíš.
2: Já tam tu 5 mám, člověče.
0: Můj člověk, no, já jsem dal 4, nechal jsem ho
2: ne,
0: projít.
2: Ne, víš co, jednička sluníčko, dvojka, no bylo hodně teplo, jo, tak jakože za to teplo, dvojka, a ta 5 za to, že to tak rychle letí prostě.
0: Jo, se takhle, takže on dal vlastně jedničku, Ali, prosím tě, no. Ne, jako ty 40 byly vyčerpávající.
2: No byly,
1: jako jo, ale
2: léto je léto.
1: Když jsou ty akce, to sám víš, jako když potom ti proprší, když máš připravenou celovenkovní akci, tak to je úplně na nic. Takže zase jako ta 40 není špatná, blížím se tomu.
0: Ty jsi teď nebyla za jedince, ale opravdu za pracanta Rádia Čas, jako za tým, že jo?
1: Asi postižení už.
0: Ali, předávám agendu. Děkuju. Posluchači ve Zlaté větě dneska ukázkový, tak snad se bude dílo dařit i tobě. Mějte hezké dopoledne.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Moje pneu.cz. A jedeš dál. Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz

0: Městě Brno-střed v ulici Hlinky. I tady se řeší nehoda dvou aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku ze škol mizí sladké nápoje. Nová vyhláška od září upravuje pitný režim a omezuje sladké nápoje. Některé školy proto dětem nabízejí hlavně obyčejnou vodu, kterou si mohou načepovat i ze speciálních zařízení. Pití vody se tak pro děti může stát nejen zdravější, ale i docela zábavnou součástí školního dne.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava se v říjnu promění v jedno velké město dětských talentů. Uskuteční se zde další ročník oblíbené akce Talent City. Pro školáky bude připravených 90 různých dílen, kde si sami vyzkouší zajímavé věci z techniky, vědy nebo umění. Přerov chystá bezpečnější a modernější křižovatku. Rekonstrukce světelného řízení čeká ulici Kojetínskou a Husovu a přinese nové signalizační zařízení pro pohodlnější a plynulejší provoz řidičů, chodců i cyklistů. Více dodává mluvčí města Lenka Chalupová.
3: Nová křižovatka bude vybavena modernými LED návěstidly a videodetektory, umožní efektivnější řízení dopravy. Přechody pro chodce získají akustickou signalizaci pro nevidomé, která bude aktivována bezdrátově pouze uživateli se speciálním zařízením. Chybět nebudou ani nová tlačítka pro chodce a cyklisty s kontaktní bezdotykovým ovládáním.
0: Pokud vše půjde podle plánu a podaří se schválit všechny potřebné kroky, mohla by rekonstrukce začít v polovině roku 2027.
2: Rádio Čas, sport.
0: A české tenistky v Šenčenu postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Proti Velké Británii vyhrály oba zápasy a celkově zvítězily 2-0. V semifinále se Češky utkají se Španělskem nebo Kazachstánem.

Radio Čas. Hity, které milujete.

Hezké už podzimní dopoledne s Rádiem Časota, Leše Šklobala. Víte co, já jsem přemýšlel o definici středy. A tohle mě napadlo. Středa, den, kdy už máme právo být unavení, ale ještě nemáme právo slavit. A nebo ještě lépe, jo, to je ještě lepší. Středa, zlatý střed týdne. A víte co, já k tomu přidám ještě jedno zlato, a to zlatou větu Rádia Čas. A ta zní, pokud jste nechytli, s námi je i cesta kratší. Takže ještě jednou, s námi je i cesta kratší. Takže po deváté rozhodně hrajeme a pokud nejste ve hře, tak přes naše webovky je to ratatatata. Zabere to pár minut a třeba zítra už hrajete s námi. No a k té zlaté středě i to hudební zlato, to si pište, hity, které milujete. A jo, abych nezapomněl, tak dnešní téma, dejte známku k letošnímu letu Facebook, WhatsApp. Tohle to platí, tady je to vysvědčení. Za chvilku jsem tam, ale teď muzika. Radio

0: Řeknu vám, letí to léto, je za námi a teď přichází ta chvilička pravdy, jakou známku byste mu dali. Za mě, a já už jsem to ráno říkal, jedničku za sluníčko, dvojku za ta vedrano, někdy to bylo přes čáru a pětku za to, že léto tak rychle uteklo, protože léto miluju, jo, klidně, kdyby se prodloužilo o měsíc, nemám nic proti. Tak ale jak to vidíte vy a je s námi na WhatsAppu Pája a Pája napsala. Ahoj, letošní léto, za pět velké vedro, možnost reparátu příští rok. Petra píše, letošní léto, tak za trojkou bylo to jako na houpačce, nic stabilního, standardního. Já bych tohle stejně viděl ještě na nějakou hlasovku, tak hodnotit ta vysvědčení napsala to letní také Eva. Evi, já přeju hezké dopoledne.
1: Ahoj, tak já bych letošnímu létu dala tak dvojku. Bylo to jako na houpačce, někdy jsme se i zapotili, takže s odřenýma ušima. Ahoj.
0: Kdo by nebral dvojku? Hurá by zakřičelo léto. Ale víte co, jak letošní léto hodnotíte vy, tak si vezměte, já nevím, tušku, žákovskou knížku a pojďme známkovat na Facebooku, WhatsAppu, je to pomyslné vysvědčení letošního léta. Tak a zlaté větě bych určitě dal jedničku a víte co, hlídejte si zvonění.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října, tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
5: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádio Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Přesně tak, Zlatá věta Rádia Čas, věta je tak zlatá, že ostatní slova vedle ní vypadají, já řeknu, jako měď. Tak ale teď možná ta nejlepší investice dne, jo? Na telefonu by už za chvilečko měla být Jarmila, ať to neprodlužuju. A hned jdu na telefonní číslo. 7, 2, 1, 4, 7, 152. Takže už teď držím palce, u mě všechno v pohodě, v pořádku. Takže ještě, aby Jarmila zvedla telefon a 1000 korun udělá určitě radost. Halo, halo, Jarmilo. Máme pro vás 1000 korun. Tady je Zlatá věta, Rádio Čas.
2: Zlatá věta. Ano, ano, já jedu autobusem, ale rychle. Znám je i cesta kratší.
1: Tak to snad, to byly si, to...
2: To byl super.
1: Mě spadla brada, já nemůžu mluvit. Jarmilo, jedete autobusem, abyste to na mě vysypal. To je krásné.
2: Ano, já rychle, protože on už mi přijíždí a pak se na mě všichni dívají úplně blbě.
1: Jarmilo, gratuluju, tleskám. Já jsem ještě další slova k tomu, ale to prostě nejde. Posíláme penízky, mějte se krásně, šťastnou cestu.
2: Děkuju, děkuju moc krásně. Krásný den, děkuju.
1: Jarmilo, tak to byly fofry. To byly, ano, tak to byla nejrychlejší zlatá věta, kterou znám, a já věřím, že už se to asi nepodaří nikomu překonat. To je jak ten gól, jo, když prostě hokejistě skočí na ledovou plochu a první sekunda a je gól. Tak to byl ten gól za první sekundu. Jarmilo, ještě tak na dálku, prostě jedna velká gratulace. Užijte si výhru a slyšeli jste to. Pokud ještě nejste ve hře, platí naše webovky Rádia Čas. Zítra můžeme třeba volat vám, tak se zaregistrujte. Joj, to bylo, tak já to jdu vydýchat.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude skoro jasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
6: Rádio Čas.

0: Začnu voňavou pozvánkou, zvu na slavnosti růží na zámku v Kunýně s názvem Růže pro hraběnku. Uvidíte jednu z největších květinových výstav na hradech a zámcích České republiky. K tomu skvělý doprovodný program. Akce se koná od 26. září do 4. října. A tohle bude určitě zajímat budoucí maminky dneska od 17 hodin v restauraci Radnice v Havířově. Přednáška doktorky Dobošové a je s názvem Plánujeme miminko. Vstup je tady zdarma. Bavit bude i Den rodin s Moravskoslezským krajem. Už tuto sobotu se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Bucirk a spoustu dalšího. Vstup je tady zdarma. A ještě můžete zažít i Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září tady ožije okolí Baťova mrakodrapu ve Zlíně. Těšit se můžete na skupinu Opět a Radeček, Flaret a další zážitky pro celou rodinu. Vstup je tady zdarma. Je z čeho vybírat, takže skvělé zážitky, skvělou zábavu a teď zpátky k muzice. A to víte, z rádia Čas. Hity, které milujete, posílám za vámi.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které mi...

0: Řeknu vám, zlatá věta Rádia Čas má skvělý tak na branku a hrajeme, pozory, po 10. hodině. A zlatá věta Rádia Čas zní, s námi je i cesta kratší. Registrace přes naše webovky, pojďte do toho, stojí to za to. Od Aleše Šklubala zlatou středu s Rádiem Čas a teď také ty nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem, pojďme na to.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Do krásna, do krásna vede cesta.
10: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje Duo Gaspari. Muzeum řeznictví.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Aktuálně si dávejte pozor, v Šenově na trase Český Těšín Opava stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte v Přerově v ulici Generála Štefánika. Osobní auto se střetlo s motorkou. Hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku mohou lidé dostat za prevenci až 1500 korun. Týkat se to má lidí ve věku od 45 do 65 let.

0: 2028.
1: Morava aktuálně.
0: V Havířově by se v budoucnu mohli usadit divocí koně a pratuři. Město plánuje proměnit přírodní památku Mokřad u rondelu na atraktivní přírodní areál, kdyby tito velcí biložravci pomáhali s přirozenou pastvou a údržbou krajiny. Více nám řekla mluvčí města Rozálie Seidel Pokorná.
2: Pratuři a exmorští koně by v budoucnu mohli pomáhat s přirozenou péčí o krajinu v Mokřadu u rondlu. O jejich možném zapojení do připravovaného projektu diskutovali přímo v lokalitě zástupci statutárního města Havířova a ZOO Zlín.
0: Cejle na Jihlavsku se stala nejrozkvětlejší obcí Evropy. V mezinárodní soutěži získala zlatou medaili za péči o obec a zapojení místních obyvatel. Do příprav se zapojilo asi 80 lidí z obce.
1: Rádio Čas Sport.
0: V hokejové extralize Liberec porazil Pardubice 5-4. Pro Liberec je to první výhra v nové sezóně. Jedním gólem přispěl i teprve 17-letý Lukáš Kachlíř. Mladá Boleslav pak vyhrála na Spartě 5-3.

0: 16 stupni. Na horách namíříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Dobře, Marek Lambora.
3: Ne, děkuju.
2: Ne, Zdeněk Piškula.
3: Jo.
2: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
3: Ne, děkuji.
2: David Gránský.
3: Ne, děkuji.
2: Václav Neudbárta.
3: Jo, v poslední době, jo, ano, ať se staví. Prostě můžeme to nechat.
4: Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Aleš Škubal a také Rádio Čas, ano, vaši parťáci na dnešní dopoledne. A všichni víme, že zlatá barva je barva úspěchu. A u nás ten úspěch znamená, ano, 1000 korun ve zlaté větě. A tak ta poukázka na 1000 má dneska tento tvar. S námi je i cesta kratší. Takže po 10. určitě se zlaté věty Rádia Čas zavolám a do hry, a to je velmi jednoduché, se dostanete přes naše webovky. Tedy pokud ještě s námi nehrajete. Jinak naše téma, pozor, naše téma, jak byste oznámkovali letošní léto, které se loučí. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Za chviličku na to mrknu, no a muzika ke všemu, co děláte z Rádia Čas. Hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a také já se zeptám, bylo léto na jedničku, nebo spíš to byla čtyřka s odřenýma ušima, nebo byste rovnou nechali léto propadnout? Ano, bylo to, že jo, déšť, vedra, dovolené, grilovačky, koupání a tak dále, tak dále. Zkrátka úplně všechno, co k tomu létu patří. Takže jaké si letošní léto zaslouží od vás hodnocení? Tak a já jdu a já to tentokrát vezmu z Facebooku Rádia Čas a tady je Pavla. Letošní léto se mnou zamávalo. Pro mě už bylo moc vedro, takže dávám pětku, tak tady by léto propadlo. Jak to vidí Eva, tak za mě léto horké, bylo to léto, jak má být. Takže dvoječka. Dobře, Evi, a Petra třeba píše, za mě jednička, horké léto, miluju, je to prostě úžasné. Tak a třeba moje hodnocení, i když se budu opakovat, tak za mě by to byla dvojka. Někdy dost horko, to přiznám, ale zase na druhé straně, že jo. Vycházelo počasí na výlety dovolené a dovolené potom jako v tom italském letovisku, a to jste třeba mohli být u toho českého kačáku. Tak i to se počítá. Facebook, WhatsApp, známkujte letošní léto. Za chviličku pozvu na večerní film time, Rádia Čas, tedy co tady bude. Na to si také počkejte, protože tenhle pořad baví. No a dál hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné sirupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
12: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a dneska po 18. hodině na Rádio Čas Film Time s Tomem Michalíkem. Takže klasika, Tome, co chystáš?
1: Zaměřím se na jeden fenomén, který si možná někteří z vás pamatujete. Rychlodabing. Díky několika odvážným lidem, kteří tady na Černopaši

0: Dabovali videokazety a následně je jednohlasně předabovali, tak jsme měli jedinečnou možnost vidět filmy, které by se na naše území jen tak nedostaly. Samozřejmě to mělo svá úskalí. Často se film překládal na základě pocitů, co se asi zrovna na obrazovce děje. Někdy byly slyšet nežádoucí zvuky, třeba od sousedů nebo i manželka, která dotyčného rychlodabéra zrovna za něco kárala.
1: Tome, na to si vzpomínám hodně dobře, na ty dabingy, to jsme se někdy i nasmáli. Takže tohle bude bavit, tohle si nenechte ujít. Film Time, Rádia Čas začíná dneska v 18 hodin. Teď ale zpátky muzika z Rádia Čas, ty, které milujete, a protože se blíží prodloužený víkend, tak za chviličku povím, jak si svátcích nakoupíte. Teď muzika a také předpověď, jak bude.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Dnes

0: Rádio Čas a stále non-stop vy, které milujete, a pozor, čeká nás svátek. A když je svátek, tak k němu vždycky přidáme tu otázku, jak o svátcích nakoupit. Takže den české státnosti letos ano připadá na pondělí 28. září, takže si hurá, užijeme prodloužený víkend, ale pokud si budeme chtít během prodlouženého víkendu nakoupit, to znamená na státní svátek na pondělí, tak asi už to hurá nezvoláme, protože tady musí mít prodejny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Takže nakoupit nejraději v sobotu, v neděli nás tam asi bude hodně plno. A potom už by asi platilo. Benzinka to jistí. Tak ale určitě to jistí také při středě hity, které milujete, posílám z Rádia Čas.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Dnešní dopoledne je už podzimní, ale také tisícové, potažmo zlaté. Ano, po 11. určitě zavolám. A pozor, od rána nebyl nikdo z vás, kdo by si zlatou větu Rádia Čas nepamatoval, kdo by ji neznal. Takže to držím palce od Aleše Šklubala a jdeme na nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem. Bude 11.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Bruntále v ulici Uhlířská stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Přerově v oblasti Kokory. Osobní auto se střetlo s nákladním. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Brno-jih poblíž Lán. Nákladní auto se srazilo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku ubývá bankomatů. Lidé stále častěji platí kartou nebo mobilem. Jejich počet už klesl pod 5000 a banky další zařízení postupně ruší. Hotovost ale může přijít vhod třeba při výpadku elektřiny nebo problémům s platebními systémy.
10: Morava aktuálně.
8: V Ostravě se mění cihelní ulice. V lokalitě vzniká zhruba 220 nových bytů a upraví se také okolí. Celý projekt vyjde přibližně na 1 miliardu korun a hotovo má být příští rok. Nové bydlení má přinést do této části Ostravy nový život. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajatána Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Více informací má mluvčí města Jakub Mikuš.
11: Počítáme s tím, že na městském pozemku, který navazuje na stávající penzion pro seniory, vyroste čtveřice vzájemně propojených domů s celkem 33 byty o velikosti 1+KK až 2+1 s nízkobariérovou a bezbariérovou úpravou pro seniory. Objekt doplní také 50 nových parkovacích míst, včetně podzemních garáží, a velký důraz klade město na zachování stávající zeleně a její doplnění novou výsadbou.
10: Rádio Čas.

0: Blažku Emílí Koterskou. 20letá Blažková má jistou alespoň bronzovou medaili. Dnes bude skoro jasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Dobře, Marek Lambora.
3: Ne, děkuju.
2: Ne, Zdeněk Piškula.
3: Jo.
2: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
3: Ne, děkuji.
2: David Gránský.
3: Ne, děkuji.
2: Václav Neud Bárta.
3: Jo, v poslední době, jo, ano, ať se staví. Prostě vás můžeme to nechat. Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: Tak si představte, že teď jsme na křižovatce, jo, jsme na křižovatce a jedna cesta ze všech je zlatá. Tak schválně, kterou si vyberete. Že zlatou, tak to děláte dobře a abyste ji prošli, tak má jméno. S námi je i cesta kratší. Zlatá věta rádia čas. S námi je i cesta kratší. Jinak platí samozřejmě registrace přes naše webovky a hrajete s námi. Já můžu volat třeba po písničce, buďte ve střehu, ale hrát budu hned z rádia čas hity, které milujete. A hezké dopoledne.
1: Rádio čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Věta, kterou dneska na Rádiu Čas vyslovujeme nejčastěji. A já mám takový pocit, že je to zlatá věta Rádia Čas. A právě teď začíná ten náš další zlatý příběh. Takže za chviličku se do toho výherního klubu Rádia Čas může přidat i Martina. Tak a já jdu rychle vytočit telefonní číslo a to je 6 1 107 0 5 6. Tak, ale jo, dneska nám to jde jako po másle, dneska se daří. Alespoň v tom, že se dovolám a já věřím, že to bude platit i teď.
2: Dobrý den, Martina.
1: Martino, já vás zdravím, Aleš Šklobal, Rádio Čas, Zlatá věta.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, ale já to cítím ve vašem hlase, že jo, že už tam šustíte, že ji máte někde napsanou, že to teď hrabete, je to tak?
2: Je to tak.
1: Kde ji máte schovanou?
2: V kapse.
1: V kapse, a kde jste teď, jste v práci?
2: V kanceláři.
1: V kanceláři a hraje za vámi Rádio Čas.
2: Ano.
1: Slyšela jste, jak vytáčím vaše telefonní číslo?
2: Ano.
1: Slyšela, Martino, fajn, dobře, za chvíličku určitě proběhne ta gratulace, protože věřím, že zlatou větu máte na papírku, tak pojďme na ta zlatá slova.
2: Takže s námi je i cesta kratší.
1: A je to pravda?
2: Určitě.
1: Posloucháte nás na cestách?
2: Ne, jenom v práci, v kanceláři.
1: Dobře, já vám to dneska prominu a naladit i v autě. Martino, zlatá tisícovka, zlatá chvilka, teď ještě se zlatě zeptám, za co budete utrácet.
2: O, tak to nevím. To si ještě rozmyslím.
1: Rozmyslíte, dobře. Ale to stojí za to a myslete přitom na nás, na Rádio Čas, jak jste vyhrála. Na ten skvělý zlatý příběh. Děkujeme za přízeň, děkujeme, že v kanclu u vás hraje Rádio Čas. To je velmi důležité, moc si to uvážíme. Mějte se moc krásně. Naslyšenou, penízky posíláme. Naslyšenou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
8: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
7: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
9: Je! Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny. Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
13: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
14: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
15: www.podpovrchem.com.
14: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, od Aleše Škopala, hezké dopoledne. Nedávno proběhl průzkum, no, takový trošku lehtivý, na téma ideální počet sexuálních partnerů. Jak to dopadlo a jaké je to ideální číslo, víte za pár minut. Teď ale tipy na akce, které rozhodně budou bavit, a přidám hity, které milujete, které budou také bavit. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Začnu vonavou pozvánkou, zvu na slavnosti růží na zámku v Kunině s názvem Růže pro hraběnku. Uvidíte jednu z největších květinových výstav na hradech a zámcích České republiky. K tomu skvělý doprovodný program. Akce se koná od 26. září do 4. října. A tohle bude určitě zajímat budoucí maminky, dneska od 17 hodin v restauraci Radnice v Havířově, přednáška doktorky Dobošové. A je s názvem Plánujeme miminko. Vstup je tady zdarma. Bavit bude i Den rodin s Moravskoslezským krajem. Už tuto sobotu se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Bucirk a spoustu dalšího. Vstup je tady zdarma. A ještě můžete zažít i Den Zlínského kraje v sobotu 26. září, tady ožije okolí Baťova mrakodrapu ve Zlíně. Těšit se můžete na skupinu Opět a Radeček, Flaret a další zážitky pro celou rodinu. Vstup je tady zdarma. Je z čeho vybírat, takže skvělé zážitky, skvělou zábavu a teď zpátky k muzice. A to víte z Rádia Čas. Hity, které milujete, posílám za vámi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude skoro jasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Průzkumy jsou už dneska skoro na všechno a tak tenhle mapoval ideální počet sexuálních partnerů v našem životě. Prý existuje. Je to překvapivé, ale je tady napsáno 13. Takže číslo, které ano, má pověst smolaře se v tom sexuálním životě podle výsledku téhleté studie ukazuje jako taková šťastná volba. Jinak právě 13 sexuálních partnerů označila za ideální více než polovina dotázaných a shodli se na tom muži i ženy. Ale pánové, pozor, než tedy začnete své skóre hrdě zveřejňovat, tak raději si to rozmyslete, protože já tady mám ještě jeden průzkum a tento průzkum, a je to stejný průzkum, dokázal, že s rostoucím počtem partnerek může u žen klesat atraktivita muže. Takže ano, 13 je možná to ideální číslo, ale rozhodně ne číslo, se kterým se chlubit. Teď ale zpátky muzika z Rádia Čas, hity, které milujete, a muzikou se chlubit můžem.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio.

0: Dobrou chuť k obědu z rádia Časov Aleše a propoznáte zlatou větu, že raději připomenout. Dobře, s námi je i cesta kratší, zlatá věta, s námi je i cesta kratší. Takže i po 12. můžu volat, do hry je cesta také přes naše webovky, tady pokud s námi ještě zlatou větu nehrajete. Teď ale svět informací s Marťou Fabíkem a bude poledne, tak hezké poledne s rádiem Čas.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz

0: Řidiči aktuálně pozor na Olomoucku. U Majetína zkomplikovala provoz srážka kamionu s osobním autem. Nehoda se stala na hlavním tahu z Olomouce na Přerov. Komplikace v dopravě jsou i na dálnici D2 těsně před Brnem u Modřic, kde do sebe narazily hned 3 kamiony. Havárie blokuje provoz ve směru do Brna. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku roste počet případů nebezpečné tuberkulózy. Lékaře znepokojuje hlavně to, že se nemoc šíří i mezi dětmi a běžné léky u řady pacientů nezabírají. Více než polovina nakažených také pochází z ciziny. Plicní lékaři proto žádají přísnější zdravotní kontroly pro dělníky ze zahraničí. Léčba je totiž velmi zdlouhavá a stojí až 1 000 000 korun.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava a povodí Odry po 2 letech od ničivých záplav posilují ochranu města před velkou vodou. Protipovodňové hráze budou zvýšeny na 4 nejzranitelnějších úsecích. V plánu je ale i stavba nových povodňových nádrží na zachycení dešťů, jak upřesnila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
2: Jedná se o 4 úseky. Koblov, Vrbená, Nová Ves u Lávky, Nová Ves nad soutokem s Opavou a přívoz za ústřední čistírnou odpadních vod. Součástí dlouhodobého úsilí o zvýšení povodňové bezpečnosti je také výstavba malé vodní nádrže na vodním toku Rakovec. Dalším připravovaným opatřením je malá vodní nádrž Polančice.
0: Zlínská radnice na náměstí Míru projde obří proměnou. Město nechá zbourat starý dům, který sousedí s úřadem, a na jeho místě postaví nové moderní křídlo za téměř 200 milionů korun. Uvnitř pak lidé najdou bezbariérovou podatelnu, novou kavárnu i velký jednací sál.
1: Rádio Čas, sport.
0: A hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku, a to v sobotu 26. prosince. Tým, který bude obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a São Paulo, se představí v základní skupině B v Edmontonu.

0: hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Dobře, Marek Lambora.
3: Ne, děkuju.
2: Ne, Zdeněk Piškula.
3: Jo.
2: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
3: Ne, děkuji.
2: David Gránský.
3: Ne, děkuji.
2: Václav Nojt Bárta.
3: Jo, v poslední době, jo, ano, ať se staví. Prostě vás můžeme to nechat. Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrou chuť k obědu, hotel Šešklubala, a pokud s námi hrajete zlatou větu Rádia Čas, tak je dobré vědět, že jde o tuhletu větu. S námi je i cesta kratší. S námi je i cesta kratší. No a cesta do zlaté věty vede přes naše webovky. Tady se můžete zaregistrovat, tedy v případě, že s námi ještě nehrajete. Jinak naše téma, i tady se určitě zastavím, jak byste oznámkovali letošní léto, které se s námi loučí. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. No a hity, které milujete, tak to posílám. To posílám všude, kde nás ladíte. Jsme Rádio Čas, všude s vámi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Léto skončilo, je čas na vysvědčení, takže bylo letošní léto na jedničku, nebo spíše na ten reparát, jakou známku byste mu dali. Tak a já jdu mezi vás a bude to na Facebooku. Martina tady píše 2 mínus, málo teplých dnů a jak by řekla moje dcera, teplota na 42 stupňů, značka ideál. Tak ale pozor, teďka ten úhel pohledu, jo? Milan 5, jo? Bylo hodně teplo, nesnesitelné vedro. Marcela přidává, dávám jedničku, absolutní spokojenost, anebo Petr, moc horko, i naše slepice snášely vajíčka rovnou na tvrdo, takže -3. Takže kdyby letošní léto dostalo vysvědčení, co by na něm stálo? Facebook, WhatsApp, rádia, čas, napište. Já za chviličku připomenu náš ranní tým ve Víš, nevíš a z rádia čas dál hity, které milujete.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio čas.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
8: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
9: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
10: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
9: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
10: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas.

0: Za stále hity, které milujete, a pozor, jeden zajímavý a tak trošku ulítlý průzkum mapoval to, když žena řekne: pánové, nemám co na sobě. Jo, tak odpověď za pár minut, co to vlastně znamená. A ještě jedna otázka, jo, ještě jedna otázka. Tohle byste věděli, teď už mířím k našemu rannímu kvízu Víš, nevíš s našimi raníčky. Jsme Rádio Čas, hrajeme hity, které milujete, ale teď otazníky pojďte řešit s námi.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1951 podstoupil otec pozdější královny Alžběty II. Operaci, při které mu kvůli onkologickému nálezu odstranili levou plíci. Umřel o rok později na srdeční slabost. No a vlády se právě ujala jeho milovaná Betty, že jo?
3: Ano.
2: Jak se tento panovník jmenoval, tedy tatínek Alžběty II.?
3: Aha. Kolikrát můžu využít ten telefonát?
2: Jednou a právě teď asi. Nebo mám přesný ABC, jméno, řekni nebo... si.
3: Řekni ABC.
2: Eduard VIII., Jiří VI. Nebo Vilém IV.
3: Bčko.
2: Proč?
3: Jak to cítím prostě, že to tak je.
2: Náhodou to cítíš správně. Takové typické sychravé podzimní počasí se hodně objevuje i v mojí, já vždycky říkám, nejoblíbenější knize. To nevíš asi, že jo, která to,
3: nevím, to
2: je.
3: To nevím.
2: Dobře, tak já ti jenom napovím, že ji napsala Emily Bronte, nebo Emily Bronteová, jak někteří říkají. A hlavními postavami jsou Heathcliff nebo Catherine.
3: Heathcliff,
2: a taky znám. Deštivá nehostinná vřesoviska. Nedávno teď byla další verze filmu, protože už spousty filmů na tohle téma vznikly.
3: Není to na tři slova? Tam předložka a něco takového?
2: Může být.
3: Může být.
2: Ano, je to ono.
3: Heathcliff, jo?
2: Heathcliff, no, to byla hlavní postava, no. Řekni to, no.
3: Heathcliff a...
2: Ne, aha, ne. A Majdalenka, ne,
3: přesně tak, nevadí.
2: A se netrápí? Je to Na větrné hůrce, jo? Dneska je jeden znakových jazyků. Vybavila se mi řada herců, kteří na Oscarech třeba při své děkovné řeči taky znakovali, ale mimo jiné jedna česká zpěvačka, to si pamatuju ty koncerty, Bednář vždycky plakal, která taky refrén vždycky odznakovala.
4: Za každou chvíli s tebou platím, víc než se tím může stát.
2: Marčo!
3: Jo,
2: víš,
3: je.
2: No tak řekni, no?
3: Hana Zagorová.
2: No dívej se! Prosím tě, ty jsi mě urazil, ty jsi mě odvrátil.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude skoro jasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni. Na horách naměříme kolem 9 stupňů.

0: A teď pozor, mám před sebou takový jeden zajímavý průzkum, co vlastně znamená, když žena řekne, nemám co na sebe. A tady se píše dál, že ženy tedy v průzkumu uvedly, že běžně mají 6 kabelek, v běžném ženském šatníku najdeme kolem 30 svršků, 9 tedy kalhoty, 9 sukní, 7 šaty, k tomu 3 tenisky a 4 boty na podpatku. No a teď přijde to nejlepší, pravidelně se nosí zhruba 1/5. Takže když žena ráno otevře ten šatník, skříň a řekne, nemám co na sebe, tak ve skutečnosti tím možná říká, mám před sebou nějakých 20 možností, ale ani jedna z nich není ta správná. Berme to jako průměr, že jo, ale stejně platí, pánové, a platit bude, že žena je nejkrásnější, když vyleze z vany. O tom žádná. Rádio Čas, hity, které milujete.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas Aleša, teď už také Majky, a protože Majky je učitel, tak ta známka pro léto bude taková, jako bych řekl, ta nejsprávnější. Ahoj.
1: Krásné poledne, čau.
0: Takže otevřu tu žákovskou knížku léta a peš tam známku.
1: Ty, já jsem docela spokojený s letošním létem. Já mám radši, když je teploučko, než když je zima.
0: Já taky.
1: Byť ty vedra byly až moc, ano, co si budeme, ale co si zase budeme z druhé strany. Já se pohybuji v prostředí, které je docela často klimatizované, ať už je to auto, ať už je to tady u nás studium, nebo doma. Takže já jsem spokojený, já bych to hodnotil třeba dvojkou za mě.
0: Víš co, hlavně za mě, když jsme lehli u jakéhokoliv kačáku, tak to bylo jak v Itálii, voda teplá, jo, bylo tam fajn, prostě se zopálil, jo, takže to jsem kvitoval. A když jsme byli na dovolené, furt krásné počasí, jo, takže za mě jedna minus bych dal, no, jakože...
1: Tak tohle to má vypadat.
0: Tak jo, takže léto hodnotíte dál. S Majkem teď jdeme na čerstvé zprávy s Marcelou Fabianovou a bude 13.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30 Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Do krásna, do krásna.
12: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.

0: Řidiči, aktuálně pozor u Sebranice na Blanensku. Dopravu tady komplikuje na hlavním tahu ze Svitav do Brna srážka kamionu s osobním autem. A se zdržením musíte stále počítat i na dálnici D2 těsně před Brnem u Modřic, kde se v pravém jízdním pruhu srazily 3 kamiony. Směrem do moravské metropole se tvoří kolony a místem projedete pouze se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov, spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, Česáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Kvůli suchu si v budoucnu můžeme za některé potraviny připlatit. Farmáři na jihu Čech a na Vysočině teď musí totiž snižovat počty dobytka, protože kvůli slabé úrodě nemají dost krmení na zimu. Na pultech obchodů se to sice neprojeví, výhledově ale ekonomové nevylučují mírný růst cen hovězího masa a mléka.
2: Morava aktuálně.
0: Mezi Kroměříží a obcí Zdounky by mohla vést nová cyklostezka. Radnice si nechává vypracovat odbornou studii na stavbu trasy. Více nám prozradil místostarosta města Karel Holík.
3: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům Kroměříže a místních částí města další možnosti pro jízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
0: Kroměříž už v minulých letech úspěšně dokončila podobné stezky mezi Kotojedy a Vážany a letos otevřela trasu do Postoupek. V Ostravě Dubině otevírá nové psychologické centrum Family Hub. Zařízení nabídne dětem, rodinám i učitelům rychlou pomoc bez dlouhého čekání. Lidé se mohou se službami osobně seznámit ve středu 30. září na dni otevřených dveří. Na místě je čekají přednášky o duševním zdraví dětí i krátké bezplatné konzultace s psychologi.
2: Rádio Čas, sport.
0: A hokejová extraliga nabídne v pátek 25. září atraktivní moravská derby. V Třinci se domácí oceláři střetnou od 17 hodin s ostravskými Vítkovicemi a o hodinu později pak začne zápas na zimním stadionu v Olomouci, kam k prestižnímu souboji dorazí hokejisté brněnské Komety. Čtvrteční počasí nám nabídne zataženo až oblačno, místy také s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teplotami mezi 13 až 16 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Dobře, Marek Lambora.
5: Ne, děkuju.
4: Ne, Zdeněk Piškula.
5: Jo.
4: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
5: Ne, děkuji.
4: David Gránský?
5: Ne, děkuji.
4: Václav Neudbárta?
5: Jo, v poslední době jo, ano, ať se staví. Vás můžeme to nechat.
6: Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: Orijente.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také s hity, které milujete. No a za 7 minut už můžete soutěžit a vysoutěžit se nějaké penízky, protože tady bude opět zlatá věta. Stačí se zaregistrovat na našem webu casradio.cz a znát tu zlatou výherní větu. A já ji naposledy dneska zopakuji, zní: s námi je i cesta kratší. Takže to je věta, která vám může vyhrát penízky. S námi je i cesta kratší, doporučuji zapamatovat nebo zapsat. My si dáme dvě písničky a jdeme soutěžit.
1: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jo, jdeme na to, jdeme soutěžit, jdeme nadělovat a já pevně věřím, že se nám to podaří. Za prvé, že se zvedne telefon a za druhé, že budete znát zlatou větu. V tuto chvíli jdu vytáčet telefon, měla by to být Zuzka, tak doufám, že se Zuzce dovoláme. Číslo právě vytáčím a jdeme na to. Samozřejmě do soutěže se můžete zapojit úplně všichni. Stačí se registrovat na našem webu cazradio.cz.
2: Číslo, které jste vytočili, není v provozu.
1: Tak to mě mrzí, no. Tak zkusím teda ještě jednou. Tak třeba na podruhé v provozu bude. Vytáčím teda telefonní číslo od Zuzky ještě jednou. Byla by to ohromná škoda, kdyby se to nepodařilo. Ani na podruhé. A vypadá to, že ne? Asi špatné číslo nám
2: číslo,
1: Zuzka.
2: Které jste vytočili, není v...
1: Tak tady mě to mrzí a já se těšil, že budu rozdávat a nadělovat penízky. Bohužel, osud tomu nechce, každopádně dneska ještě dva pokusy zbývají a třeba příště zavolám právě vám, cazradio.cz, tam se můžete zaregistrovat a zlatá věta s námi je i cesta kratší, ta vám může vyhrát penízky.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
8: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
9: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Také dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit do světa sportu. A jako první zvu na hokej. Už tuto sobotu můžete vyrazit do Ostravy, do RT Torax Areny, protože tady oproti RT Torax Porubě nastoupí hokejisté SK Prostějova. Hraje se v 17 hodin. No a pozvánku mám také na basket. Tu se hraje v sobotu v 18 hodin v Opavě. Oproti sobě nastoupí BK Opava a BK Armex Energy Děčín. Tak přijďte na zápas, který vás rozhodně bude bavit. Tak ať vyrazíte kamkoliv, přeji příjemný sportovní zážitky. Teď se pojďme podívat na počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo, místy oblačno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas. Dneska je oficiálně léto za námi. 23. září, dneska, chvilku po půlnoci, odstartovalo astronomické, nebo skončilo astronomické léto, začal astronomický podzim. No a my dneska to léto hodnotíme. Ptáme se, jak byste ho známkovali, a docela odlišné komentáře píšete na Facebook, na WhatsApp. Třeba Petra napsala jedničku s hvězdičkou, horké počasí miluju, a Pavla napsala, letošní léto se mnou zamávalo, pro mě už to bylo moc vedro, já dávám pětku. Tak dejte vědět vy ostatní, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, nahrávat můžete hlasovky 77 66 12 800. Já posílám další hity, které milujete, a připravujeme pro vás nejčerstvější zprávy.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší Megáci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Také dvě minuty před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas a slovo si teď bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si řekneme, že dálniční známky už zdražovat nebudou. Podrobnosti za chvilku.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Jedu vlakem Českých drah.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Kravařích na Opavsku. V Opavské ulici na průtahu městem havarovala dvě osobní auta. Komplikace hlásí i Jižní Morava, kde je u Sebranic kvůli srážce kamionu s autem zcela uzavřen hlavní tah ze Svitav na Brno. A na dálnici D2 u Modřic ve směru do Moravské metropole pak po srážce tří kamionů zůstává stále zavřený sjezd na Chrlice. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Krásné odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Dálniční známky už zdražovat nebudou. Poslanci dnes zrušili automatické zvyšování cen, takže roční kupon bude i nadále stát 2570 korun. Novela navíc přináší i spravedlivější pravidlo pro jednodenní známku. Ta bude nově platit přesně 24 hodin od okamžiku nákupu a nikoli jen do nejbližší půlnoci jako doposud. Změny ještě musí schválit Senát.
11: Morava aktuálně.
9: Bývalý nemocniční areál v Ostravě Zábřehu se mění v nové centrum zdravotní péče. Sanatorium Ostrava otevřelo další objekt. Celkem tak nabídne 280 lůžek. Více podrobností má pro nás mluvčí radnice Ilona Honusová.
12: Sanatorium Ostrava zde po rekonstrukci za více než 250 milionů korun otevřelo další budovu. Přibude v ní 140 lůžek, nové odborné ambulance i dializační středisko. Pro obyvatele Ostravy jihu, zejména tedy pro seniory a jejich rodiny, to znamená výrazné rozšíření zdravotní péče dostupné přímo v obvodu.
9: Přerov bude ve velkém sázet nové stromky. Důvodem je extrémní letní sucho, kvůli kterému v okolí města uhynula bezmála polovina jarní výsadby. Radnice proto musela uvolnit mimořádný milion korun na nákup více než 40 tisíc nových sazenic. Podle televize Altává Plus ale obrovské škody na uschlých porostech sčítají v Olomouckém kraji také vojenské lesy na sousední Libavé.
11: Rádio Čas, sport.
9: A osmi zápasy odstartuje ve čtvrtek pátý ročník fotbalové ligy národů. V prvním hracím dnu se proti Walesu představí obhájci triumfu Portugalci. K největším vyzivatelům budou patřit úřadující mistři Evropy i světa Španělé, kteří ve skupině A3 narazí mimo jiné i na Česko. Počasí nám zítra nabídne většinou zataženo až oblačno, místy také s deštěm, přeháňkami nebo

0: s Radimem a Lenkou.
1: Dobře, Marek Lambora.
2: Ne, děkuju.
1: Ne, Zdeněk Piškula.
2: Jo.
1: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
2: Ne, děkuji.
1: David Gránský.
2: Ne, děkuji.
1: Václav Neud Bárta.
2: Jo, v poslední době, jo, ano, ať se staví. Vás můžeme to nechat. Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a já za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit a mám tady pozvánku třeba na českou superstar Terezu Maškovou, na kapelu Poetika a nebo Bocirk, na ty všechny můžete vyrazit úplně zdarma v Moravskoslezském kraji, kde a kdy, tak to si povíme za chvilku, teď už muzika.
1: Hity, které milujete. Rádio.

0: Pojďte se bavit.
1: Také dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a jako první zvu do Ostravy, protože tady můžete v sobotu 26. září vyrazit na Den rodin s Moravskoslezským krajem. Celá akce bude probíhat v Trojhalí Karolina, vstup je zdarma a těšit se můžete na českou superstar Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Ružičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spousta dalšího. Zvu také do Zlína na Den Zlínského kraje, taktéž v sobotu 26. září ožije okolí Baťova mrakodrapu, tady se můžete těšit třeba na skupiny jako Opět a Radeček, Paulího Garanta, Fleret i desítky zážitků pro celou rodinu. Bude tady spousta skvělé hudby, tradice, regionální dobroty, zábava, také program pro děti a i zde je vstup zdarma. Podrobnosti na denzk.cz. No a mám tu i skvělou nabídku pro rodiče a děti. Od 21. září totiž pokračují v Didy světě v Ostravě oblíbené chobotničky. Jedná se o cvičení batolat s rodiči vedené lékařmi. Děti si hravou formou rozvíjejí motoriku, nové dovednosti i vztahy k pohybu. Lekce probíhají každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách. No a podrobnosti a přihlášky najdete na didysvět.cz. Tak ať vyrazíte kamkoliv, přeji příjemnou zábavu.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
6: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas, a kdybyste se mě zeptali, kde jsem na základní škole nedával úplně pozor, tak to bude rozhodně dějepis. Teď se za to trošku tluču do hlavy, no co si budeme, na vysoké jsem to potom trošku dohnal jako učitel občanky. Každopádně, v dnešním Víš, nevíš bych asi ani tak neuspěl. Schválně, ověřit se to můžete i vy, dneska jsme řešili třeba to, jak se jmenoval otec Alžběty II. Tak co, viděli byste? Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1951 podstoupil otec pozdější královny Alžběty II. Operaci, při kterému kvůli onkologickému nálezu odstranili levou plíci. Umřel o rok později na srdeční slabost. No a vlády se právě ujala jeho milovaná Betty, že jo?
3: Ano.
2: Jak se tento panovník jmenoval, tedy tatínek Alžběty II.
3: Aha. Kolikrát můžu využít ten telefonát?
2: Jednou a právě teď asi. Nebo mám přesný ABC, jméno, řekni nebo... si.
3: Řekni ABC.
2: Eduard VIII., Jiří VI. Nebo Vilém IV.
3: Bčko.
2: Proč?
3: Jak to cítím prostě, že to tak je.
2: Náhodou to cítíš správně. Takové typické sychravé podzimní počasí se hodně objevuje i v mojí, já vždycky říkám, nejoblíbenější knize. To nevíš asi, že jo, která to,
3: nevím,
2: to je.
3: To nevím.
2: Dobře, tak já ti jenom napovím, že ji napsala Emily Bronte, nebo Emily Bronteová, jak někteří říkají. A hlavními postavami jsou Heathcliff nebo Catherine.
3: Heathcliff, oh,
2: a taky znám. Deštivá nehostinná vřesoviska. Jo. Nedávno teď byla další verze filmu, protože už spousty filmů na tohle téma vznikly.
3: Není to na tři slova? Tam předložka a něco takového?
2: Může být.
3: Může být.
2: Ano, je to ono.
3: Heathcliff, jo?
2: Heathcliff, no to byla hlavní postava, no. To řekni to, no.
3: Heathcliff a...
2: Ne, aha, ne. A Majdalenka, ne, přesně tak, nevadí. A se netrápí? Je to na větrné hůrce, jo? Dneska je jeden znakových jazyků. Vybavila se mi řada herců, kteří na Oscarech třeba při své děkovné řeči taky znakovali, ale mimo jiné jedna česká zpěvačka, to si pamatuju ty koncerty, Bednář vždycky plakal, která refrén vždycky odznakovala.
4: Za každou chvíli s tebou platím.
2: Marťo,
3: vím,
2: jo,
3: to
2: víš,
3: je.
2: No tak řekni, no.
3: Hana Zagorová.
2: No dívej se. Prosím tě, ty jsi mě urazil, ty se ode mě odvrátil.
1: Ne. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Ve čtvrtek bude obloha plná mraku. Většinou čekáme zataženo, místy oblačno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia.
6: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: 23. zářijový den. Dneska slaví svátek Berta. Já snad žádnou Bertu neznám, ale pokud vy máte ve svém okolí nějakou, tak nezapomeňte poblahopřát. A dnešní 23. zářijový den je speciální také v tom, že opravdu začíná podzim. Ten pravý astronomický startuje právě dnešní den a my hodnotíme to letošní léto. Ptáme se na Facebooku, na WhatsAppu, jak se vám líbilo a jak byste ho ohodnotili. Tak mám tady zprávu, teďka nemůžu najít jméno, každopádně píše. Ahoj, já bych letošnímu létu dala takovou dvojku. Začátek byl trošku všelijaký, ale pak se počasí povedlo, no to nevím, no ale dobře. A hlavně jsme s rodinou vyrazili na pár výletů a týden k moři. Takže když se podívám zpátky, nemám si vlastně na co stěžovat. Akorát by teda mohlo být léto každý rok, alespoň o měsíc delší a pod to já se podepíšu. Já bych bral třeba 4 měsíce dlouhé léto. No, docela se to liší také na Facebooku, na WhatsAppu, někdo hodnotí jedničkou, někdo naopak pětkou. Co si budeme, to teplo není úplně pro každého. Pište, dejte vědět, nahrávejte hlasovky, WhatsApp, rádia, čas 77 66 12 800. Já posílám další hity, které milujete a připravujeme zprávy.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Rádio Čas za 3 minuty 15. hodina. Slovo si bere Marcelka. Máme pro vás zprávy, ve kterých si řekneme, že v Česku roste počet případů nebezpečné tuberkulózy. Podrobnosti za chvilku.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majepneu.cz.
9: Do krásna, do krásna vede cesta překrásná.
10: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
11: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Krásném poli. Provoz tady omezuje v Družební ulici srážka 2 osobních aut. Na jižní Moravě u Sebranic už policie částečně otevřela hlavní tah ze Svitav na Brno. Směr na Svitavy ale zůstává uzavřený a řidiči musí jet objížďkou přes Kalici. Velké komplikace stále trvají na dálnici D2 u Modřic ve směru do Brna, kde po srážce 3 kamionů probíhá úklid a zůstává zavřený sjezd na Chrlice. A na stejné dálnici se nově srazil kamion s osobním autem u Blučiny ve směru na Bratislavu. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov. Spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česku roste počet případů nebezpečné tuberkulózy. Lékaře znepokojuje hlavně to, že se nemoc šíří i mezi dětmi a běžné léky u řady pacientů nezabírají. Více než polovina nakažených také pochází z ciziny. Plicní lékaři proto žádají přísnější zdravotní kontroly pro dělníky ze zahraničí. Léčba je totiž velmi zdlouhavá a stojí až milion korun.
1: Morava aktuálně.
11: Ostrava a povodí Odry po dvou letech od ničivých záplav posilují ochranu města před velkou vodou. Protipovodňové hráze budou zvýšeny na 4 nejzranitelnějších úsecích. V plánu je ale i stavba nových povodňových nádrží na zachycení dešťů, jak upřesnila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
13: Jedná se o 4 úseky. Koblov, Vrbená, Nová Ves u Lávky, Nová Ves nad soutokem s Opavou a přívoz za ústřední čistírnou odpadních vod. Součástí dlouhodobého úsilí o zvýšení povodňové bezpečnosti je také výstavba malé vodní nádrže na vodním toku Rakovec. Dalším připravovaným opatřením je malá vodní nádrž Polančice.
11: Zlínská radnice na náměstí Míru projde obří proměnou. Město nechá zbourat starý dům, který sousedí s úřadem, a na jeho místě postaví nové moderní křídlo za téměř 200 milionů korun. Uvnitř pak lidé najdou bezbariérovou podatelnu, novou kavárnu i velký jednací sál.
1: Rádio Čas, sport.
11: A hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku, a to v sobotu 26. prosince. Tým, který bude obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a São Paulo, se představí v základní skupině B v Edmontonu.

0: hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Dobře, Marek Lambora.
3: Ne, děkuju.
2: Ne, Zdeněk Piškula.
3: Jo.
2: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
3: Ne, děkuji.
2: David Gránský.
3: Ne, děkuji.
2: Václav Neud Bárta.
3: Jo, v poslední době, jo, ano, ať se staví. Můžeme to nechat. Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9. Rád.

Hity, které milujete.

0: odpoledne s naším časáckým rádiem, také se mnou s Mirkem, Majkým Rešlem a také se soutěžemi, které tady dneska máme. A my budeme opět soutěžit a to velice brzy, už přibližně za takových 8 minutek, dáme si dvě písničky a pak nás čeká zlatá věta, kdy budu volat opět někomu z vás, kdo jste se registrovali na našem webu casradio.cz a pokud správně uslyším zlatou větu, tak posílám 1000 korun. Tak doufám, že se dovolám, předtím to nevyšlo, teď to určitě vyjde. Teď muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas jdeme opět nadělovat a já v tuto chvíli vytáčím další telefonní číslo někoho z vás. Doste se registrovali na našem webu casradio.cz do obědovky a bude to Ondřej. Tak, pojďme vytáčet, telefonní číslo zadáno, snad se dovoláme a vytáčí nám to. To je dobrá zpráva, nemáme obsazeno, to už se nám taky stalo. Dokonce už nám to i někdo položil, tu tisícovku, kterou chceme nadělovat, tak snad se to nestane i v tuto chvíli. No ale důležité je ten telefon zvednout a prohlásit zlatou větu. Pokud se to podaří, tisícovka je na cestě, tentokrát za Ondřejem. Dneska mimo jiné šestý pokus, ještě jeden bude zbývat. Ale Ondra asi nechce tisícovku. No tak dám poslední dvě zazvonění a pak to bohužel budu muset položit já. A nevypadá to Ondřeji. Tak bohužel, ohromná škoda, ani na můj druhý pokus to nevyšlo, zbývá ještě jeden, tak snad se na ten třetí pokus dovolám. Je to ohromná škoda, když se někdo zaregistruje, potom není na telefonu a přitom může mít tisícovku, třeba na nějaký lepší oběd, večeři, nebo třeba na nějaký dáreček. No, tak uvidíme, třeba další pokus vyjde, ode mě další muzika, hity, které milujete.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po půl osmé Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
0: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Čas.
6: Radio Čas. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
9: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Čas. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a přátelé, už 21. listopadu, už se to blíží, už je tady podzim a už brzo taky mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi, letos v Mustang Areně, je to ta stejná arena, jenom se přejmenovala, jo, ale vystoupí tam skupina Europe, David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni na jednom pódiu, já se neskutečně těším na to, jak se s vámi, s našimi posluchači opět po ruce potkám, tak pokud ještě nemáte lístky na našem webu cazradio.cz aktuálně v předprodej a do kalendářů napsat 21. listopad. Teď počasí, jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek bude obloha plná mraku. Většinou čekáme zataženo, místy oblačno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Držíte se vlny Rádia Čas a my dneska řešíme léto, protože to oficiálně vlastně včera večer skončilo, ode dneška už pravý podzim a my se ptáme, jak byste ohodnotili to léto. Spousta zpráv a dokonce mi přišla i hlasovka na WhatsApp Rádia Čas, tak pojďme si ji pustit.
1: Tož tady u nás v České republice, tož to jsou také vedra, že to už vnímání, jak na Baníku.
0: Tak děkujeme za tuto hlasovku, myslím, že i nějaký papoušek tam souhlasil někde vzadu, takže vedra jako na Baníku, no taky se to dá takhle popsat, dejte vědět i na Facebook, tady píšete, třeba Veronika napsala jednička s hvězdičkou, úžasné horké léto, tak to má být, no ne všichni souhlasí, těším se na vaše odpovědi, ode mě další muzika, hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Jo, tehda se psal rok 2009 a v Superstar vznikla tato legendární píseň. Mimo jiné Superstar běží v tuto chvíli. Sleduji původní castingy a kolikrát se nestačím divit. No a myslím si, že i letos objevíme nějakou velkou, opravdu novou Superstar. A pár kandidátů už bych měl. Každopádně v tuto chvíli předávám slovo Marcelce. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Zůstaňte s námi.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě jihu v ulici Horní. Tady se srazila tramvaj s osobním autem. V Moravské Ostravě na Místecké ulici na hlavním tahu s Frýdku Místku do přívozu pak srážka dvou osobních aut zablokovala levý jízdní pruh. A na jižní Moravě buďte opatrní na trase z Letovic do Olešnice. U Crhova havarovalo osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Informace o dopravě a efektivní správu vašich bytových domů vám přináší stavební bytové družstvo Havířov, spolehlivý partner pro vaše lepší bydlení. www.sbdhavířov.cz. Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, Česáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Kvůli suchu si v budoucnu můžeme za některé potraviny připlatit. Farmáři na jihu Čech a na Vysočině teď musí totiž snižovat počty dobytka, protože kvůli slabé úrodě nemají dost krmení na zimu. Na pultech obchodů se to sice neprojeví, výhledově ale ekonomové nevylučují mírný růst cen hovězího masa a mléka.
1: Morava aktuálně.
0: Mezi Kroměříží a obcí Zdounky by mohla vést nová cyklostezka. Radnice si nechává vypracovat odbornou studii na stavbu trasy. Více nám prozradil místostarosta města Karel Holík.
2: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům Kroměříže a místních částí města další možnosti pro jízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
0: Kroměříž už v minulých letech úspěšně dokončila podobné stezky mezi Kotojedy a Vážany a letos otevřela trasu do Postoupek. V Ostravě Dubině otevírá nové psychologické centrum Family Hub. Zařízení nabídne dětem, rodinám i učitelům rychlou pomoc bez dlouhého čekání. Lidé se mohou se službami osobně seznámit ve středu 30. září na dni otevřených dveří. Na místě je čekají přednášky o duševním zdraví dětí i krátké bezplatné konzultace s psychologi.
1: Rádio Čas, sport.
0: A hokejová extraliga nabídne v pátek 25. září atraktivní moravská derby. V Třinci se domácí oceláři střetnou od 17 hodin s ostravskými Vítkovicemi a o hodinu později pak začne zápas na zimním stadionu v Olomouci, kam k prestižnímu souboji dorazí hokejisté brněnské Komety. Čtvrteční počasí nám nabídne zataženo až oblačno, místy také s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teplotami mezi 13 až 16 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Dobře, Marek Lambora.
4: Ne, děkuju.
3: Ne, Zdeněk Piškula.
4: Jo.
3: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
4: Ne, děkuji.
3: David Gránský?
4: Ne, děkuji.
3: Václav Neudbárta?
4: Jo, v poslední době jo, ano, ať se staví. Vás můžeme to nechat.
1: Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9. Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Často nejsou jenom hity, které milujete, ale také spousta soutěží a spousta peněz, které můžete u nás vyhrát, třeba se zlatou větou. Dnes máme za sebou 6 pokusů, jeden poslední dneska zbývá. A já to nebudu protahovat, prozradím, že budeme soutěžit už velice brzy. Dáme si 2 písničky a já zkusím štěstí dneska na potřetí. 2x jsem telefonoval, 2x mi to nikdo nezvedl. Ne, že bych si to bral trošku osobně, ale věřím, že teď se to změní. Tak pokud jste se registrovali, buďte na telefonech a třeba se dovolám. Ode mě další muzika, hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: No, řekl bych do třetice všeho dobrého, ale do sedmice. Dneska sedmý pokus, já pevně věřím, že to teďka konkrétně vyjde, protože zatím jsem měl dneska dva pokusy a ani jednou jsem se nedovolal. Takže já v tuto chvíli vytáčím telefonní číslo, mělo by to být na Petru a doufám, že mi zvedne telefon. Tak pojďme na to, jdeme vytáčet. Už nám to zvoní, Peťa tady má tisícovku, ale to v případě, že prozradí zlatou větu.
2: Prosím, Šmídová.
1: A my jsme se dovolali. Krásné odpoledne. Mirek Rešlo, Rádio Čas. Peťo, víte, proč vám...
2: Dobrý den.
1: Víte, proč vám telefonuju?
2: Počkejte, Rádio Čas, že by zlatá věta?
1: Je to naprosto správně. Kam jsem se vám dovolal?
2: Do Hlučína.
1: Do Hlučína. Slyšel jsem dobře, do Hlučína?
2: Ano, do Hlučína,
1: ano,
2: jo.
1: Tak
2: jo.
1: Posílám pozdravy. A Peťo, teď je to na vás. Pokud mi ji zodpovíte, máte tisícovku na účtě.
2: Tak chvilinku vydržte, já se musím na ní podívat. My totiž hrajeme celá rodina, vždycky si ji píšeme na
1: jo,
2: Facebook.
1: Takhle.
2: Já jsem zrovna venku, takže minutku.
1: No, nevím, jestli mám minutku, ale pár vteřin vám dám. Takže hledejte.
2: A už jsem ji našla.
1: No, to je výborná zpráva. Tak pojďme.
2: Takže s námi je i cesta kratší?
1: No, Peťo, je to správně.
2: Ježiš, super.
1: Tisícovka je vaše, za co se budou trácet?
2: Manžel má zítra svátek, takže asi něco, dárek pro něho.
1: Takže dáreček pro manžela. Já si myslím, asi, že jo. Ano, že investovat do partnerů je vždycky skvělá investice. Takže schvaluju. No.
2: Super, super.
1: Peťo, udělala jste mi ohromnou radost, já jsem říkal, že dvakrát už jsem dneska soutěžil, ani jednou mi to nevyšlo, takže do třetice všeho dobrého.
2: Tak to jsem ráda.
1: Gratuluju vám a tisícovka putuje na vaše konto. Mějte se krásně,
2: děkuju,
1: naslyšenou.
2: Taky, nashledanou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15,5 litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49. Korun. Více na mojehruska.cz.
9: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.
11: Na time or the place for broken-hearted.

0: Rádio Čas, čas, kam za sportem.
1: I tento týden můžete vyrazit za sportem a jako první tady mám pro vás pozvánku na basket, protože hraje se opět v Opavě, oproti Opavě nastoupí BK Armex Energy Děčín. Startuje se už v sobotu v 18 hodin a v sobotu můžete vyrazit také na hokej do RT Torax Areny v Ostravě Porubě. Oproti Porubě tady nastoupí SK Prostějov, jedná se o třetí kolo, startuje se v 17 hodin. Hraje se doma, tak přijďte kluky podpořit a pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky. Teď počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo, místy oblačno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Také při středě vám dělá společnost Radio Čas a já tady mám ještě pozvánku na dnešní večer, protože co si budeme, počasí úplně nepřeje tomu, abychom si dělali pikniky někde u vody. No a tak kolikrát je tou správnou variantou zasednout k televizi. A díky tomu tady každou středu po 18. hodině v éteru Radia Čas běží Film Time, kdy si řekneme ty nejlepší tipy, na co třeba kouknout, a zároveň zamíříme trošku do historie. Tak pojďme se podívat, co nás dneska po 18. hodině ve Film Timeu čeká.
1: Většina dnešní stopáže že bude takové odlehčené vzpomínání na přelom 80. a 90. let. Zaměřím se na jeden fenomén, který si možná někteří z vás pamatujete. Rychlodabing. Díky několika odvážným lidem, kteří tady na černo pašovali videokazety a následně je jednohlasně předabovali, tak jsme měli jedinečnou možnost vidět filmy, které by se na naše území jen tak nedostaly.
0: Takže po 18. hodině také o rychlodabingu s Tomášem Michalíkem ve Film Timeu Rádia Čas. Ode mě další muzika, hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí. Jak bude zítra?
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
9: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
8: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
9: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
10: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
11: Čas. Radio Čas.

0: Středeční odpoledne s rádem čase za 3 minuty 17. hodina. Slovo si teď bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že dálniční známky už zdražovat nebudou. Podrobnosti za chvilku.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operách Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Jedu vlakem Českých drah.
11: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
12: Volejte bezplatně 800 872.

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě jihu. V ulici Horní se srazila tramvaj s osobním autem. V Zábřehu na Šumpersku v ulici U dráhy poblíž železniční stanice havarovala dvě osobní auta. Velké problémy hlásí také Jižní Morava, kde na dálnici D1 na 155. kilometru u Brna jihu ve směru na Ostravu havaroval kamion a osobní auto. A přímo v Brně v Kaštanové ulici jsou komplikace na hlavním tahu ve směru do Tužan, kde policisté řeší bouračku dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krásné odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Dálniční známky už zdražovat nebudou. Poslanci dnes zrušili automatické zvyšování cen, takže roční kupon bude i nadále stát 2570 korun. Novela navíc přináší i spravedlivější pravidlo pro jednodenní známku. Ta bude nově platit přesně 24 hodin od okamžiku nákupu a nikoli jen do nejbližší půlnoci jako doposud. Změny ještě musí schválit Senát.
1: Morava aktuálně.
0: Bývalý nemocniční areál v Ostravě Zábřehu se mění v nové centrum zdravotní péče. Sanatorium Ostrava otevřelo další objekt. Celkem tak nabídne 280 lůžek. Více podrobností má pro nás mluvčí radnice Ilona Honusová.
2: Sanatorium Ostrava zde po rekonstrukci za více než 250 milionů korun otevřelo další budovu. Přibude v ní 140 lůžek, nové odborné ambulance i dializační středisko. Pro obyvatele Ostravy jihu, zejména tedy pro seniory a jejich rodiny, to znamená výrazné rozšíření zdravotní péče dostupné přímo v obvodu.
0: Přerov bude ve velkém sázet nové stromky. Důvodem je extrémní letní sucho, kvůli kterému v okolí města uhynula bezmála polovina jarní výsadby. Radnice proto musela uvolnit mimořádný milion korun na nákup více než 40 tisíc nových sazenic. Podle televize Altává Plus ale obrovské škody na uschlých porostech sčítají v Olomouckém kraji také vojenské lesy na sousední Libavé.
1: Rádio Čas, sport.
0: A osmi zápasy odstartuje ve čtvrtek pátý ročník fotbalové ligy národů. V prvním hracím dnu se proti Walesu představí obhájci triumfu Portugalci. K největším vyzivatelům budou patřit úřadující mistři Evropy i světa Španělé, kteří ve skupině A3 narazí mimo jiné i na Česko. Počasí nám zítra nabídne většinou zataženo až oblačno, místy také s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Dobře, Marek Lambora.
2: Ne, děkuju.
1: Ne, Zdeněk Piškula.
2: Jo.
1: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
2: Ne, děkuji.
1: David Gránský.
2: Ne, děkuji.
1: Václav Neud Bárta.
2: Jo, v poslední době, jo, ano, ať se staví. Proto vás můžeme to nechat. Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9. Rádio.

které milujete. Hity, které milujete.

Rádio Čas a já už pro vás za chviličku budu mít tipy, kam můžete vyrazit o víkendu a mám tady pozvánky třeba na Terezu Maškovou, kapelu Poetiku a nebo opět Radeček. Ti všichni tento víkend vystoupí a vy zdarma na ně můžete vyrazit. Kam a kdy, tak to si řekneme. Do té doby další muzika a prozradíme v této hodince také zlatou větu na zítřejší den. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Také dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a jako první zvu do Ostravy, protože tady můžete v sobotu 26. září vyrazit na Den rodin s Moravskoslezským krajem. Celá akce bude probíhat v Trojhalí Karolina, vstup je zdarma a těšit se můžete na českou superstar Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Ružičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spousta dalšího. Zvu také do Zlína na Den Zlínského kraje, taktéž v sobotu 26. září ožije okolí Baťova mrakodrapu. Tady se můžete těšit třeba na skupiny jako Opět a Radeček, Paulího Garanta, Fleret i desítky zážitků pro celou rodinu. Bude tady spousta skvělé hudby, tradice, regionální dobroty, zábava, také program pro děti a i zde je vstup zdarma. Podrobnosti na denzk.cz. No a mám tu i skvělou nabídku pro rodiče a děti. Od 21. září totiž pokračují v Didy světě v Ostravě oblíbené chobotničky. Jedná se o cvičení batolat s rodiči vedené lékařmi. Děti si hravou formou rozvíjejí motoriku, nové dovednosti i vztahy k pohybu. Lekce probíhají každý čtvrtek dopoledne ve dvou věkových skupinách. No a podrobnosti a přihlášky najdete na didysvět.cz. Tak ať vyrazíte kamkoliv, přeji příjemnou zábavu.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
7: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
1: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas.

Středeční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a já už v tuto chvíli předávám slovo Marcelce Fabiánové. Máme pro vás okénko Moravskoslezského kraje.

0: státu, respektive podnikatelům malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
1: Zajímavostí také je, že uspěli žadatelé z celého spektra podnikání, a to od průmyslové produkce přes potravinářství až po zdravý životní styl.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
1: A Moravskoslezský kraj pošle přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v těžkých životních situacích a financování sociálních projektů. Hejtmanství peníze rozdělí mezi 11 vybraných programů. Dotace podpoří provoz například potravinové banky, také ozdravné pobyty pro handicapované děti nebo paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám, a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílovně bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
1: A protože je důležitá i osvěta, tak peníze pomohou i lidem, kteří se doma starají o své nemocné příbuzné. Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve čtvrtek bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo, místy oblačno, přes den také s občasným deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 8 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Také dneska, tak jako každý všední den, jsme hned několikrát nadělovali se zlatou větou a zítra můžeme nadělovat právě vám. A to v případě, že jste zaregistrovaní nebo že se zaregistrujete na našem webu sazradio.cz do zlaté věty. No a celkem 7x denně voláme někomu z vás a pokud se vám dovoláme a vy prozradíte zlatou výherní větu, tak jste o 1000 bohatší. No a teďka prozradím tu výherní zlatou větu na zítřek, která zní: hity, které milujete, a nálada, která vydrží. Takže ještě jednou věta, která vám může vyhrát 1000, zní: hity, které milujete, a nálada, která vydrží. No a já doufám, že i zítra budeme hned několikrát nadělovat. Držím palce, ať se dovoláme právě vám a posílám další muziku a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primátor města Ostravy Jan Dohnal. Budeme si povídat o bezpečnosti a klíčových projektech města. Poslouchej po 7:30 Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
2: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
11: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Také krátce před 18. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 18. už Tomáš Michalík a Film Time, ale v tuto chvíli se slovo bere Marcelka Fabiánová. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Zábřehu na Šumpersku. V ulici u dráhy poblíž nádraží komplikuje provoz havárie dvou osobních aut. Problémy jsou stále na jižní Moravě na dálnici D1. Na 195. kilometru u Brna jihu na hlavním tahu ve směru na Ostravu se srazil kamion s osobním autem. A přímo v Brně v Kaštanové ulici na trase z centra na Tuřany se odklízí následky bouračky dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Mítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku roste počet případů nebezpečné tuberkulózy. Lékaře znepokojuje hlavně to, že se nemoc šíří i mezi dětmi a běžné léky u řady pacientů nezabírají. Více než polovina nakažených také pochází z ciziny. Plicní lékaři proto žádají přísnější zdravotní kontroly pro dělníky ze zahraničí. Léčba je totiž velmi zdlouhavá a stojí až milion korun.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava a povodí Odry po dvou letech od ničivých záplav posilují ochranu města před velkou vodou. Protipovodňové hráze budou zvýšeny na čtyřech nejzranitelnějších úsecích. V plánu je ale i stavba nových povodňových nádrží na zachycení dešťů, jak upřesnila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
2: Jedná se o čtyři úseky: Koblov, Vrbená, Nová Ves u Lávky, Nová Ves nad soutokem s Opavou a přívoz za ústřední čistírnou odpadních vod. Součástí dlouhodobého úsilí o zvýšení povodňové bezpečnosti je také výstavba malé vodní nádrže na vodním toku Rakovec. Dalším připravovaným opatřením je malá vodní nádrž Polančice.
0: Zlínská radnice na náměstí Míru projde obří proměnou. Město nechá zbourat starý dům, který sousedí s úřadem, a na jeho místě postaví nové moderní křídlo za téměř 200 milionů korun. Uvnitř pak lidé najdou bezbariérovou podatelnu, novou kavárnu i velký jednací sál.
1: Rádio Čas, sport.
0: A hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku, a to v sobotu 26. prosince. Tým, který bude obhajovat stříbrné medaile z Minneapolis a St. Paulu, se představí v základní skupině B v Edmontonu. Počasí.

0: 18 hodin. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Dobře, Marek Lambora.
3: Ne, děkuju.
2: Oh, ne, Zdeněk Piškula.
3: Jo.
2: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
3: Ne, děkuji.
2: Oh, David Gránský.
3: Ne, děkuji.
2: Václav Neud Bárta.
3: Jo, v poslední době jo, ano, ať se staví. Prostě můžeme to nechat.
4: Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
5: Vítám u rádiových přijímačů všechny, kteří kromě muziky nepohrdnou i nějakým filmovým tipem. Je tady aktuální Film Time. I když většina dnešní stopáže bude takové odlehčené vzpomínání na přelom 80. a 90. let. Zaměřím se na jeden fenomén, který si možná někteří z vás pamatujete. Rychlodubbing. Díky několika odvážným lidem, kteří tady na černo pašovali videokazety a následně je jednohlasně předabovali, tak jsme měli jedinečnou možnost vidět filmy, které by se na naše území jen tak nedostaly. Samozřejmě to mělo svá úskalí. Často se jednalo o několikáté kopie kazet, takže kvalita obrazu byla příšerná. No a nejčastěji se jednalo o filmy z Německa, takže nebyl slyšet původní jazyk, ale německý dubbing, který následně český rychlodaber přeložil, a to často jen podle svých omezených znalostí německého jazyka. Často se film překládal na základě pocitů, co se asi zrovna na obrazovce děje. Někdy byly slyšet nežádoucí zvuky, třeba od sousedů nebo i manželka, která dotyčného rychlodabéra zrovna za něco kárala. U nás rychlodabing fungoval někdy do roku 1993. S nástupem oficiálních videopůjčoven šel ale rychle ze scény. Třeba v Polsku se však používá dodnes, jen je to samozřejmě na profesionální úrovni. Tahle věc má velmi bohatou historii. A jestli chcete vědět víc, já vám doporučuji dokument Králové videa. Parádní záležitost, kde se dozvíte plno historek a taky poznáte ty, kteří za fenoménem stáli. Ale já pro vás dnes ve Filmtimeu budu mít i nějaké ukázky.
1: Filmtime na Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
7: Siva! No a

0: Rádiu Čas.
1: Tak jak dokážete natrefit na dobrý nebo špatný film, i rychlodabéři byli různorodí. Jak říkám, často to byli amatérští nadšenci, ale ano, dokázalo to hodit slušný přivýdělek. Byli tady však lidé, kteří platili za uznávané a ceněné dabéry. Buď měli možnost film vidět dříve, no a nebo svými schopnostmi uměli překládat a měli výborný mluvený projev. Jedním z takových byl i zpěvák Ondřej Hejma.
2: A kde je to ta Sněhurka? To byla nějaká konzultantka, poradce. Ze mě viděla jednou ve Třelce. Jsme viděli všichni, ne?
3: Hey Vasquez, have you ever been mistaken?
2: Hele Vasquezová.
4: No.
2: Spětli se někdy s chlapem? Ne, tebe jo?
1: Když bylo potřeba nadabovat něco odborně, co se hlavně týkalo sci-fi žánru, tak nejlepší bylo povolat spisovatele Ondřeje Nefa. Jeho překlady totiž patřily mezi ty nejvíce oceňované.
5: No tak ty. Babičko. Ahoj Michale. To jsem tak ráda, Drahušku, že tě vidím. Takže se tady bavte hezky. Děkuji vám moc krát.
1: No a měl bych tady třeba i Františka Fuku, publicista, který se filmu věnuje dodnes. Dělá překlady, titulky a svého času dělal simultánní překlady na živých projekcích. A to často bez předešlé přípravy.
6: 300 dolů je pravá spála. Prosím, už jdeš hubu. Moment, a jak víte, kde bydlím? Dejme tomu, že jsme příbuzný, Biffe. Mám pro tebe malý dárek.
1: Určitě můžu vzpomenout na jména jako Dana Hábová nebo Roman Holý. Ale jak jsem zmínil, někdy se to povedlo a někdy ne. A příklady těch spíše úsměvných tady budu mít za chvíli.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
7: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: Dabování kopií VHS kazet probíhalo často doma v opravdu amatérských podmínkách a vypadal tak i výsledek. Ale lidem to prostě nevadilo, protože byli vděční za možnost vidět zahraniční film. Dabeři se také setkávali s novými názvy, takže bylo třeba překládat. Terminátor se pro některé stal dokončovatel, no a potom tady taky byl Ninja. Což bylo slovíčko do té doby poměrně neslýchané.
2: Co jste zjistil? Už jste slyšel něco o Ninjách? Co je to? No jistě.
1: Kromě obsahu byl samozřejmě i důležitý hlas daného dabéra. To znamená intonace a schopnosti mluvy. A ne vždy se to úplně povedlo.
3: Was soll dieses Gezottel an meinem Schenkel? Was willst du
4: erreichen? Ich will nicht versagen.
3: Meine Wunde sitzt viel tiefer.
4: Ja, ich will nicht mehr ran. Mehr ran ist so glaubwürdig.
1: Někdy jste museli čekat několik vět, než jste se od dabéra něco dozvěděli. A on pak vše dokázal shrnout velmi stručně. Jak říkám, často to dělali podle pocitu a svých omezených vědomostí.
5: Tranquilize.
6: Kde je Jenny? Vzpomínáš, syn, na mě? Vzpomínám. Neměl ses vracet, protože tě zabiju.
1: Ale pozor, nad rychlodabingem rozhodně nelámejme hůl. Opravdu to byl velký fenomén, díky kterému se tehdejší diváci mohli filmově vzdělávat. Tolik tedy dnešní hlavní téma. Za malou chviličku už tady budu mít pozvánky do kina.
0: Film Time na Rádiu Čas.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90. Řízný ležák v limitované edici Radegast drsná 15 půl litru za 24,90. Nebo ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C různé druhy žádná celá 7 litru již za 49,90. Se známkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek rostomilé pyšové zvířátka kamarádi z divočiny za 49 korun. Více na moje hru.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas. Následující pozvánka je trošku s předstihem, ale půjde o velkou věc. Už příští týden se na plátna kin chystají Linkin Park. 30. září si odbude premiéru jejich dokumentární a koncertní film Linkin Park Unchatter. Jedná se o upřímný příběh kapely, která se rozhodla dát zase dohromady po tragické smrti zpěváka Chestera Benningtona. Co je k tomu vedlo? A jak probíhalo hledání nových členů? No tak tohle všechno se samozřejmě dozvíme.
1: I can't believe we're here.
2: Let's go!
3: We were so fortunate so early on.

0: a už tento týden vyjde jako oficiální soundtrack celého filmu. Takže za pár dní si všechno můžete naposlouchat a příští týden nezapomeňte vyrazit na film Linkin Park Unchatter.
1: Filmtime. Filmtime. Na rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Jestli si v tomto týdnu chcete zajít na něco domácího, mohu sloužit jedním tipem. Svou premiéru má snímek z režiséra Tomáše Svobody s názvem Proč bychom se nezabili. V něm se ocitneme ve vesnici Rozumov, což bude taková ta typická česká všichni ví všechno o všech, nikdo si nic nedá zadarmo a jakákoliv ostuda rozhodně nezůstane utajena. Hlavní příběh se pak točí kolem dvou rodin, které vedou mnohaletý spor.
2: U nás v Rozumově jsme rozděleni na velký a malý. Průšovi tu vybudovali statek s kravínem a v malém Rozumově se naplavil lihovarník Šmrha.
3: Tohle to si odnesi!
4: Jsi na mě pyšná?
5: Ne.
2: Nejdřív jim vadil smrad, jedním z lihu, druhým z hnoje. A od té doby už se hádají tak moc, že se musela vesnice rozdělit na dvě.
6: Česká meziválečná umělecká avantgarda, ale nejsme žádní plagiátoři.
1: Aby nebylo málo problémů, děti otců z nepřátelených rodin se do sebe zamilují a přijede televizní štáb. Prostě taková ta česká vesnická klasika plná zmatků. Však se také režisér Svoboda nechal slyšet, že chce filmem navázat na kultovky, jako jsou Slunce, seno nebo Na samotě u lesa. Pomáhat mu v tom budou herci David Novotný, Vasil Fridrich, Jiří Lábus a mnoho dalších hvězd. Tak zajděte do kina, dejte vědět a já vám děkuju za pozornost. Pro tento týden je to všechno, budu se těšit zase u příštího Filmtimeu.
0: Filmtime na Rádiu Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
7: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
8: Hity, které milujete. Rádio Čas.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých drah.
9: mojepneu.cz a jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
11: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
12: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.

0: Kávu s Radimem a Lenkou.
1: Dobře, Marek Lambora.
2: Ne, děkuju.
1: Ne, Zdeněk Piškula.
2: Jo.
1: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
2: Ne, děkuji.
1: David Gránský.
2: Ne, děkuji.
1: Václav Neudbárta.
2: Jo, v poslední době, jo, ano, ať se staví. Prostě vás můžeme to nechat. Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: 12 minut po 7 posloucháte Rádio Čas, no a od mikrofonu vás opět zdraví Inuš Závorková. My dnes máme 23. září, přesně v 6.05 ráno nám teď už oficiálně začal podzim, takže jsme se vás dnes na Rádio Čas ptali, jakou známku byste dali letošnímu létu. Když jsem přemýšlela, jak bych odpověděla já, moc jsem si, přátelé, upřímně nevěděla rady. Pracovala jsem a byly dny, kdy mě přemohla únava, zároveň jsem ale prožila spoustu krásných zážitků, na které budu ještě dlouho vzpomínat. Co na téma říkáte vy, se dozvíme už za chvíli. Jste s Rádiem Čas?
1: Rádio Čas.

0: Jakou známku byste dali letošnímu létu? To je otázka, kterou dnes spolu s námi řešíte na Rádiu Čas. Píše nám Katka. Celý den jsem o tom přemýšlela, poslouchala odpovědi a dala bych asi za 3. Nemám ráda horka a těch bylo dost. Miluji podzim, stejně jako Ráďa. Katuš, velké díky za odpovědi, já nemůžu víc, než se k vám dvěma přidat. Taky už jsem se podzimu nemohla dočkat a je pravda, že to vedro se letos opravdu nedalo vydržet. Teď už je počasí ale mnohem příjemnější a myslím si, že když k němu přidáme nějakou tu dobrou muziku, bude to hotová idylka. Tak posílám další hit, který milujete.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: S rádiem Čas Společnost vám dělají hity, které milujete. To, že dnes máme první podzimní den, už samozřejmě víme. Já jsem se ale před chvilkou dočetla, že by se nám až do začátku října mohlo protáhnout babí léto. Věřím, že stejně jako léto nebo podzim má spoustu z vás rádo i tento přechod mezi nimi. Napadlo vás ale někdy, proč mu tak říkáme? Prozradím už za chvíli na Rádiu Čas.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Ladíte rádio Čas, což znamená jediné, posloucháte hity, které milujete. Začal nám podzim, skončilo léto, aby ta změna ale nebyla moc dramatická, můžeme si ještě pár dní užít babí léto. Já mám toto období plné sluníčka a bezvětří upřímně moc ráda, teprve nedávno jsem se ale dozvěděla, proč mu říkáme babí léto. Zaprvé to může být podle jemných pavučin, které v těchto dnech poletují vzduchem a které připomínají stříbrné babí vlasy. Další teorie mluví o souhvězdí Plejády. Během babího léta se objevuje na obloze a lidově se mu říká baby. No a třetí teorie je, přátelé, trošku, no, řekněme, neúplně lichotivá. Během babího léta má totiž být tak málo tepla, jako ho má stará bába. No, tak posuďte sami, která z teorií se vám líbí nejvíc. Já vám k tomu posílám další hit, který milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radio Čas a Inuš Závorková vám dělají společnost i po 7. hodině večerní. Přátelé, vy už víte, že jsem velkou milovnicí filmů a ráda o nich mluvím. Dnes k tomu mám ale opravdu dobrý důvod. Začal nám podzim a tak je čas na nějakou tu pořádnou podzimní romantiku. Co myslíte? Já vás ještě budu chvíli napínat, navíc si určitě počkejte, zatím vám ale jen prozradím, že za dnešním filmem odcestujeme až do dalekého New Yorku. Víc po dalším hitu, který milujete.
1: Hity, které milujete.
2: Tak když spolu spíme,

0: přátelé, nebyla bych to já, kdybych se s vámi ani dnes na Rádiu Čas nepodělila o nějaký ten příjemný filmový zážitek. Láska přes internet, tak se v překladu jmenuje film, který vás přenese do krásné atmosféry podzimního New Yorku. Mladá Kate se dopisuje s neznámým mužem, do kterého se postupně zamiluje. Zároveň se ale v jejím životě objevuje knihkupec Joe, který je jí na začátku pěkně proti srsti, postupně ale taky ne tak úplně vzdálený. Pokud máte rádi New York, romantické zápletky a pravou podzimní atmosféru, určitě film vyzkoušejte. Teď už opět hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas je vaším parťákem i pro dnešní večer. Pokud máte rádi dobrou hudbu, a to určitě máte, když nás posloucháte, rozhodně si nenechte ujít jednu nejmenovanou pěveckou soutěž, která probíhá a bude probíhat celý letošní podzim. O jakou soutěž jde a jak konkrétně funguje, se dozvíte už za chvíli, ale slibuji vám pořádnou podívanou. Tak zůstaňte s Rádiem Čas a nadále poslouchejte hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
10: Do krásna vede cesta překrásná.
11: Na klobáskobraní v sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
12: Dobře, Marek Lambora.
13: Ne, děkuju.
12: Ne, Zdeněk Piškula.
13: Jo, jo, jo.
12: Jo, jo, ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
13: Ne, děkuji.
12: David Gránský.
13: Ne, děkuji.
12: Václav Neudbárta.
13: Jo, v poslední době, jo, ano, ano, ano, ať se staví. Vás můžeme to nechat.
1: Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodová atmosféra a hity, které milujete, to je dnešní večer s Rádiem Čas. Září se nám pomaličku chýlí ke konci a říjen už klepe na dveře, já bych se ale ještě chtěla na chvilku vrátit o pár dnů zpátky. Na začátku září totiž začala už 8. řada české a slovenské řady Superstar. Pokud máte rádi prostředí českého popu, mladé neobjevené talenty a známé zpěváky, které byste třeba rádi viděli v roli přísnějších porotců, je tato show určitě něco pro vás. Soutěžící procházejí castingem, potom jednotlivými koly a jejich cílem je samozřejmě dostat se až do velkolepého finále. Někteří z nich mohou navíc dostat takzvaný golden ticket, tedy zlatý kupon, který je může vyhoupnout opravdu vysoko. Na Superstar se můžete dívat každý středeční večer a pokud ji nesledujete už od začátku, nezoufejte, potrvá totiž ještě minimálně do půlky prosince. Tak si toto show nenechte utéct a zůstaňte s námi. Hezký večer s Rádiem Čas.
1: Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Dobře, Marek Lambora.
2: Ne, děkuju.
1: Oh, ne, Zdeněk Piškula.
2: Jo.
1: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
2: Ne, děkuji.
1: Oh, David Gránský.
2: Ne, děkuji.
1: Václav Nojt Bárta.
2: Jo, v poslední době jo, ano, ať se staví. Můžeme to nechat. Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9. Rádio.

Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

Čas. Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Dobře, Marek Lambora.
2: Ne, děkuju.
1: Ne, Zdeněk Piškula.
2: Jo.
1: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
2: Ne, děkuji.
1: David Gránský.
2: Ne, děkuji.
1: Václav Nojt Bárta.
2: Jo, v poslední době, jo, ano, ať se staví. Vás můžeme to nechat. Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Včera mi byl málo, dneska je mi pocit, se to stalo, nevím. Každopádně jsem...
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Dobře, Marek Lambora.
2: Ne, děkuju.
1: Oh, ne, Zdeněk Piškula.
2: Jo.
1: Ale kdo by ti mohl udělat radost, tak to je Ondra Brzo Bohatý.
2: Ne, děkuji.
1: Oh, David Gránský.
2: Ne, děkuji.
1: Václav Neud Bárta.
2: Jo, v poslední době, jo, ano, ať se staví. Můžeme to nechat. Rozmazlení a vybíraví, i to jsme my, každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskadér na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, to není měřitelný jako časem.
0: Takže to je jak krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo, ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí, no. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.